Vzala si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio Vysočina. Dotace z Fatre jsou zpět.
2: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
1: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
2: Ti, co sousedům staví novostavbu.
1: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
3: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: I'm Nicki Minaj.
6: Hey, this is John Legend.
7: Hey, it's Taylor Swift.
1: Hit Radio Vysočina.
0: Zlepši si náladu.
8: Hit Radio. Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota. Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
1: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
2: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
3: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, od bytových domů po vodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.
6: Týdeník Květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové Květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
7: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
8: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
9: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu Moje Kronošpan.
10: Dotace z Fatre jsou zpět.
11: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
10: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top 2 v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
11: Ti, co sousedům staví novostavbu.
10: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
12: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Tofy, nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
1: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
0: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
1: Bude vejdán.
2: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: On air.
3: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
7: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sněmovna bude dnes znovu rozhodovat o několika zákonech, které jí vrátil Senát. Jde například o změny v zaměstnávání státních úředníků nebo pravomocích prezidenta. Poslanci se vrátí také ke sporné novele stavebního zákona, která má zrychlit povolování staveb. Vládní koalice má dostatek hlasů na to, aby senátní veta přehlasovala. V Kladně v noci hořel obchodní dům Lidl, škoda se odhaduje na 120 milionů korun. Požár zasáhl celou budovu. Hasiči ho po zhruba 2 hodinách dostali pod kontrolu. Kvůli ohni se muselo evakuovat 53 lidí z nedaleké ubytovny, nikdo se ale nezranil. Příčina požáru zatím není známá a na místě pokračuje dohašování. Nezačíná nový ročník fotbalové ligy mistrů, úvodní kolo se hraje až do čtvrtka. Mezi 36 týmy je po druhé za sebou také pražská Slavia, která ve čtvrtek doma přivítá Lens. Největším favoritem je Paris Saint-Germain, který vyhrál poslední 2 ročníky a útočí na vítězný hat-trick. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Příměstské vlaky v Praze a Středočeském kraji budou od roku 2030 provozovat České dráhy. Tedy stejný dopravce jako dosud. Cena zakázky na 30 let je 165 miliard korun. S uzavřením smlouvy s Českými drahami souhlasili středočeští zastupitelé. Jde o dosud největší tendr na dopravce v Česku a 30-letý kontrakt schválilo také vedení Prahy. Ráno jasné slunečné, teploty kolem 14 stupňů, v průběhu dne většinou jasná, polojasná obloha a odpoledne většinou letní tropické hodnoty. Vítr pouze mírný. Z Prahy Lucie Daňková.
9: Akce týdne po Mošrotu Bargo. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Bargo, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné úterní ráno, s vámi my tři, Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: Proč máš zavřený oči?
2: To se ti zdálo, jak koukala dolů.
3: Odpočívám.
1: David, čau Dave.
3: Dobré ráno.
1: A taky já vám přeju krásné ráno. No tak máme úterý 8. září a začíná snídaně šampionů. Shakira, Zoo, oblíbený song tady Davida, tak pojďme to odpálit. Hezké ráno.

0: 6.06.
1: Tohle je Hit Radio, krásné úterní ráno. Já se vám musím k něčemu přiznat, vy dva jste si toho všimli tady ve studiu, já tak nějak trochu nestíhám dnešní ráno.
2: No to není dnešní ráno, to je vždy, ale proč tentokrát?
1: Já tak trochu nestíhám, no, soused člověče v garáži, stálo mu tam auto, otevřený auto, rozsvícený a nikde nikdo a já jsem nemohl projet. A říkám si, už je docela dost hodin, budu muset vyrazit, tak jsem na centimetry projel takhle okolo jeho auta a okolo ostatních zaparkovaných a jako dojel jsem, jo. Ale co jsem chtěl říct, já jsem kvůli tomu nestíhání snídaní dneska, jak mám nestíhací ráno, co vy snídáte?
3: No já bych se ještě vrátil k tomu, že jsi přijel pozdě. To, proč jsi přijel pozdě, Michal, nás zajímá. Ty tady prostě máš být v určitý čas. Když tady nejseš, tak je to prostě problém.
1: Ale ty jsi nějaký policaj, tak jo.
2: Tak jako se pohádáte, tak jako, k té Michalové otázce. Snídám, ještě jsem nesnídala, mám to v plánu. U Davidu je to jak?
1: Ne, David má teďka v hlavě to, že já jsem přijel pozdě. No.
3: Ne, David, může dovolit.
1: Já tady vidím, že David má na stole nějaký dobroty, jo.
3: Já tak tam mám Thermix.
1: Thermix a bílý jogurt nějaký.
3: Skyr.
1: Dobře, no, tak to jsme mohli jaký opípat, no. No, proč se na to ptáme? Protože ať máte energii na celý den, tak je potřeba pořádná snídaně. Vaše uši zasytí ta naše snídaně, ale vaše břicho snídaně od smysly.cz, protože celý tento týden v minutě šampionů, která nás čeká za chvíli, rozdáváme poukaz na 3000 korun na nákup smysly.cz.
2: Což je česká poctivá granola, je ručně vyráběná, nemá žádný přidaný cukry, sladidla a přesto se jí všichni chválí. No a vyhraje jeden z vás, kdo se zapojí právě do naší minuty šampionů a i dneska vás chceme tři věci.
1: A dneska to bude tematicky. Napište nám.
2: Já to povím, ne.
1: Jak se jmenujete? Odkud jste? A co jste dneska snídali, anebo co snídat budete? A to celé pošlete na 777 937 777.

0: Hot Chili Peppers. Tohle je úterní Hit Radio, za malou chvíli 6:45, krásné ráno. A je to minuta šampionů, máme minutu na to přečíst všechny zprávy od vás, což nedáme, protože těch zpráv přišlo od vás spoustu a připomínáme, že každý den tenhle týden jeden z vás vyhraje 3000 korun na nákup na smysly.cz poctivou českou granolu.
1: Mimochodem to vzniklo docela hezky, původně jako vyráběný vánoční dárek pro rodinu a pro přátelé a nakonec je z toho velký biznis hezký.
0: Tak pojďme na to, minuta startuje teď.
1: Leona Lunchcrown čeká na mysli.
0: Kája Batelov snídá ovesnou kaši.
1: Luděk Česká Třebová humus s chlebem a paprikou.
0: Lucka Tachov vídeňské párečky s tousty a humusem.
1: Vlaďka Praha ovocný jogurt.
0: Martin Praha mysli s jogurtem.
1: Verča Jihlavá snídaně jí teprve čeká, ale každý den jogurt s rohlíkem.
0: Jana Valašské klobouky chleba s máslem a jahodovou marmeládou.
1: Lucka Praha banán jogurt.
0: Martina Praha je blázen a každý den si snídá v práci slané tyčky a kafe.
1: Pavel Pardubice párky pivo voda.
0: Ne, byl tam vodka. Luboš Svoboda nad Úpou, jablečný mysli, bílej jogurt a černá káva ve 4:10.
1: Martina Praha mysli a skyr.
0: Betty Bojkovice zatím nic nesnídala, je na nohách už 2 hodiny.
1: Verča Dobronice ráno musí být hlavně káva a po cestě v autě jedla banán.
0: Tak. Tak Davide, je na tobě vybrat jednu z těch zpráv, co se ti líbilo nejvíc.
2: Mě zaujaly ty vídeňský párečky, jako to je styl v úterý ráno. 6:15 si dát párečky.
1: No počkejte, já miluju párky, takže můj kluk mi říká Miss Uzeninka občas. Protože
0: počkej, Miss Uzeninka?
1: Jo, protože my máme takový oblíbený spot u vody, kde lidi jezdí na surfech a tak a dávají tam výborný párky na tácku s chlebem a já to miluju, takže mi říká prostě Miss Uzeninka.
0: Já jsem ty jsi podepsala Ortel, už to mám napsaný. Budeš Miss Uzeninka dneska celý ráno.
1: Nevadí.
0: A prosím, od koho byla ta zpráva teda? Tak najdem to tady.
1: Už to vidím, počkej. Vídeňské párečky. Lucka Tachov.
0: Lucko Stachová, tak vyhráváš voucher na 3000 korun na nákup na smysly.cz. Je to tvoje.
1: Gratulujeme.
0: Pokračujeme opět zítra. Nicméně, vy, kdo jste nejedli, tak dejte si něco, ať máte energii. Vy, kdo jste jedli, anebo jíte, tak dobrou chuť. A k tomu posíláme další hity. Tohle je Neil Diamond a Two Friends, Sweet Caroline. Tak hezké ráno.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Alan Walker Alone v 6.19 na Hit Radio.
1: Prosím vás, jak nám každý ráno posíláte, kdo jste, odkud jste, nebo i třeba co děláte, tak my vám chceme poděkovat za jednu věc. A to sice, že nám s tím neposíláte nic prostýho. A dobře děláte, protože od teďka už to není jenom otázka slušnosti, ale za posílání nevyžádaných intimních fotek může nově hrozit až rok vězení.
0: Člověče, to jsem čet.
2: To je strašně zajímavý, protože všichni furt o tom mluví a mě nikdy nikdo nic takového neposlal.
0: Neposlal.
1: Ježiš, tak to já říct nemůžu.
0: No, mě by zajímalo, jestli třeba se stalo, že do rádia třeba na studiový WhatsApp jako přišlo někdy nějaký nádobí, to asi ne.
1: Mně se to stalo.
0: Fakt?
1: Mně se to stalo na jiném rádiu, teda před x lety, ale ano, do aplikace tam dorazila tam fotka a tehdy tam byla taková prosklená místnost a všichni kolem toho našeho rádia procházeli a já jsem rozklikla tu aplikaci, tam najednou fotka přes celý monitor a kolem procházeli ty lidi a museli si myslet, že koukám na nějaký filmíky, nebo já nevím.
2: Tak když neznáme kontext, tak nechceme hodnotit, že jo?
0: Přesně, že jo. Jako, takhle to můžeš vysvětlit, ale třeba ta realita byla úplně někde jinde. Takže až rok za posílání tady těch sprostých fotek, jo? Tak představ si, jak sedíš na té cele a spoluvězeň se zeptá, za co tady seš? A ty, ale já jsem prostě jenom blbě voří s fotkou, jsem upálený, no. Hele, a vy jste někdy někomu o něco poslali? Vy, kdo posloucháte? Mhm, jasně. A vy tady?
2: Já ne.
0: Hele, já jo. Hele, a nestydím se za to.
3: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
7: Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů.
6: Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.
8: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design, nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM, jeden dekor, jeden celek.
9: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
10: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
9: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
10: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
11: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
12: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
13: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
16: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Třebíči, ve Velkomeziříčské ulici probíhají práce na silnici, počítejte s omezením. No a na Pelhřimovsku mezi Budíkovem a Světlicemi probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné. Přejeme šťastnou cestu bez nehod.
17: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Vysočina.

0: Solitér minutu po půl sedmé. Dobré ráno. Bavili jsme se o tom, že posílání intimních fotek se stává trestným činem až rok za mřížemi a přišla od nás, od vás parádní SMS-ka.
1: Já bych se fotka.
2: Verča píše, no, kdybych udělala koláž ze všech pindourů, co mi kdy přišli, tak z toho mám možná i fotodeku na přikrytí.
1: Já nevím, jak moc jste v detailu ohledně té zprávy, ale je to teda rok napevno, anebo podle velikosti přirození se tam dá nějak s tou hranicí hejba.
0: Že to mohlo být jako odstupňovaný, jo? Že čím delší teda nádobí, tím delší pobyt za mřížima, jo? No takhle, ty, co nejsou obdařený, tak jsou potrestaný dost. Takhle by to mohlo být. Pojďme na ranní update, Davide.
3: Ranní update.
1: České basketbalistky zakončily mistrovství světa vysokou porážkou s USA. Favorizovaným Američankám podlehly 64-105 a obsadili konečné 15. místo. Šlo o nejvyšší českou porážku v historii na velké světové scéně. Otec ve Španělsku zapomněl 10letého syna na čerpací stanici. Na jeho nepřítomnost přišel až po upozornění policie, když byl už 140 kilometrů daleko. Chlapec byl v pořádku a po necelých 2 hodinách se s otcem znovu setkal. Daniel Křetínský je podle nového žebříčku nejbohatším Čechem i Slovákem. Jeho majetek se odhaduje na 480 miliard korun. Následuje Renáta Kellnerová s rodinou a třetí je zbrojař Michal Strnad. Tak schválně, mají na vás takovýhle zprávy o bohatých lidech pozitivní nebo negativní účinky?
2: Já musím říct, že na mě nemají vůbec žádný. Jo, že to tak prostě pouštím dál.
1: Neřešíš.
4: Tak Jasmin je prostě jako...
1: Zaštěná, v tom žebříčku.
2: Mě to nenaštve a ani nenamotivuje, takže mě je to jedno, no. Hmm? Co vy?
0: Nevím, no. Já jsem pořád hlavou u těch intimních fotek, teda, jo.
1: Teď si chtěl, že tě pustí z vězení po tom roce.
0: Ne, já bych chtěl říct, že bych dostal tak 2 měsíce na tvrdo, maximálně.
1: Myslíš, že pustí tvýho kolegu, víš, jako po roce a říkáš, že to Jardo.
0: A nebo po 10 letech, ale teda Jardo.

0: George Ezra, krásné úterní ráno, 6.40 přesně, a to znamená, že přesně za půl hodiny.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Že přesně za půl hodiny budeme opět zvonit a vaším úkolem vás, kdo jste registrovaní na webu Hitradio.cz, bude se jít podívat za dveře, jestli tam náhodou nestojí někdo od nás z Hitrádia.
2: Nebudeme zvonit na vaše dveře, ale musíte mít puštěný Hitrádio. Zazvoníme tady v éteru a pak se běžte podívat. Budete mít 30 sekund na to, abyste nás pozdravili, zamávali, zkrátka nějak se k nám dostali.
0: Abyste se prostě pozdravili s naší hlídkou a tím pádem, pokud tak učiníte do půl minuty, tak 5 000 korun je vašich, stejně jako včera 5 000 vyhrál Roman.
2: To už jste možná jako viděli video na našich sociálních sítích. Roman byl hodně překvapený, hodně nadšený, bylo to moc sympatický, tak se těšíme, koho potkáme dneska.
0: A pokud jste ještě neslyšeli ten zvonek, bude to znít takhle. A teď 30 vteřin, jít se podívat ven, ale ještě ne, teď
3: jenom jako.
0: Jenom jako, to bylo jenom jako teďka, jo? Až v 70, jo? Teďka vás schováme pod naším déšníkem. Rihanna, Umbrella, za malou chvíli taky Avicii, ale Black, a přidáme i aktuální dopravu. Hezký ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám. S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. PlotyDobrý.cz. Dotace z Fatre jsou zpět.
4: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
1: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
4: Ti, co sousedům staví novostavbu.
1: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
5: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
6: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
7: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Tak jdeme volit. Dobrý den, to jsem tady dneska asi první, že?
11: Mladá paní, tady byste hodila hlas akorát do koše.
10: Do koše?
11: Letos možná volíte jinde. V Jihlavě se totiž změnily některé volební okrsky.
12: Ověřte si svou volební místnost podle adresy na jihlava.cz/volby, v aplikaci Jihlava v mobilu nebo v obálce s hlasovacími lístky.
10: Tak to si radši zjistím hned.
12: Volíte? Ověřte si, kam jdete.
13: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
14: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
15: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 000 totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
19: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší, všude přitom, Tyton.
20: Luk
7: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
3: Faktury, faktury, faktury.
20: Trápí vás faktoring?
3: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
20: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
3: Acema jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
20: Acema pokryje jakékoliv financování.
3: No tak to beru.
20: Acema. Jde to i bez banky.
21: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
22: Slyším, Datart nákupy?
21: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
22: To je mazec.
21: Datart, opravdový elektrospecialista.
23: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, v Třebíči v Benešově ulici probíhají práce na vozovce, očekávejte omezení provozu. No a v obci Křídla v okrese Žďár nad Sázavou probíhají práce na silnici. Je tam kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
24: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
25: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
26: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem.

0: 2, posloucháte úterní Hit Radio Snídaní šampionů. Michal, Jasmina, David s vámi, krásné ránko.
1: Je tu další moment, kdy můžeme být hrdí. Máme další Češku mezi nejlepšíma 8 tenistkama jednoho z největších turnajů světa. Linda Nosková, ta se v noci dostala do čtvrtfinále US Open, takže jednoduše ve zkratce, vyhraje ještě 3x a má celý turnaj, ale pro nás tenisový lajky, tak musí porazit momentálně nejlepší hráčku světa, Arinu Sabalenkovou, což je těžký úkol.
2: A ještě přidám detail, ten zápas se hraje dneska v 17.30, kdyby si někdo po práci chtěl udělat chvilku a zafandit, tak může.
0: Když vy dofandíte tenisu, tak tohle je pro vás vlastně, dá se říct, takový tenisový svátek. Já jsem tady našel záznam z jednoho tenisového utkání, když zkusili dát tenistům na hlavu mikrofon a pouštěli to tam na stadionu do repráku, jak to zní, protože víme, jak to zní, že jo? Oh,
2: oh, oh. Ty jsi někdy hrál tenis, ne?
0: Ale já jako nevím, jestli bylo účelem nazbírat nějaký body, nebo pobavit lidi, jo. Myslím si, že spíš to druhý.
2: Geniální. Myslím si, že by to... Takhle, kdyby to měla Nosková a Sabalenková na tom dnešním meči, tak by si myslím, že by na to koukalo možná ještě víc lidí, jo.
0: Alex Warren, Ordinary, další songy pro vás na Hit Radio a do 7. stihneme taky Ellie King X... Ous, hezké ráno.

0: nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Divadlo nechodí po horách. Divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
1: Izomat stavebniny. Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: Zvijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Zvijany. Srdeční záležitost.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Kraje varují před možným zdražením veřejné dopravy kvůli nové DPH. Od roku 2028 by měli odvádět daň i z peněz, kterými doplácejí provoz autobusové a vlakové dopravy. Podle hejtmanů by to mohlo znamenat méně spojů, dražší jízdné i méně peněz na opravy silnic. Kraje proto žádají vládu, aby našla jiné řešení. Lotyšsko zakázalo dovoz knih, novin a dalších tiskovin z Ruska a Běloruska. Opatření platí od začátku září a má pomoci v boji proti dezinformacím a válečné propagandě. Zákaz se týká také některých dalších spotřebních výrobků. Lotyšsko patří dlouhodobě k evropským zemím s nejtvrdším postojem vůči Rusku. Velkou část Česka dál trápí sucho, nejhorší je situace na Moravě a v jižních Čechách. Na Moravě zůstává půda až do hloubky 1 metru téměř vyschlá. Současné sucho se podle odborníků svou intenzitou začíná blížit extrémnímu roku 2018. Výraznější zlepšení se zatím nečeká, předpověď na další dny slibuje jen minimum srážek. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Z bývalého chrtího závodiště v Motole bude atletický stadion. Praha vybrala firmu, která nabídla cenu 85 milionů i z DPH. Stavba včetně zpracování projektové dokumentace má trvat 18 měsíců. Nový stadion v Plzeňské by se mohl otevřít v roce 2028. A součástí projektu bude atletický ovál s 8 drahami nebo sektory pro skok daleký či trojskok. Ráno jasné, skoro jasné, teploty kolem 14 stupňů, v průběhu dne také slunečno, odpolední teploty se budou dostávat na tropické hodnoty. Z Metropole Lucie Daňková.
11: Akce týdne Komošrotu Bargo. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i trát 150 korun za kilo. Bargo, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
12: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Ahoj, hezké ráno.
14: Krásný úterý vám všem.
15: Snídaně šampionů.
14: Je to tady už v 7.10, pozor na to, zazvoní v éteru náš soutěžní zvonek, který někomu z vás, kdo jste se registroval na webu Hit Radia, vydělá 5000 korun v soutěži, kdo pak to zvoní.
13: Máme pro vás Masaryka, tak pokud jste registrovaní v této soutěži, nechoďte daleko od rádia, teď hity Imagine Dragons, hezké ráno.
16: Hit Radio Vysočina,

0: Posloucháte Hit Radio, Kateřina Marie Tichá, Plamen v 7.09.
1: Dopak to zvoní z Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Včera to vypuklo a dneska pokračujeme. Takový škatulata, hejbejte se po celé České republice. Někde teďka stojí naše hlídka, kterou když uvidíte, pozdravíte, otevřete dveře, tak získáte 5000 korun v hotovosti.
0: No a přímo na tom záhadném místě máme kolegu Michala Pistolase. Mišo, dobré ráno.
3: Dobré ráno, krásné ráno, tak já to trošičku otajím, jo? V naší ulici už vysvětlo sluníčko, je krásně.
0: Já už jsem se bál, že řekneš, že jste v... No, to nemůžem říct.
3: Ne.
2: Tak dobrý.
3: Není to úplně odpalá ulice, jo? Proudí tady pejskaři, děti chodí na zastávku, která je kousíček odtud, autobusová, to je první nápověda, všichni se na mě dívají, proč mám v roce 5000.
2: My připomínáme pro naše soutěžící, kteří se registrovali, že nebudeme zvonit na vaše dveře, ale uslyšíte soutěžní zvonek v éteru a pak do 30 sekund musíte zareagovat nějakým způsobem, dorazit za Míšou, jo?
3: Dobře, a mám ještě tu poslední nápovědu. Teď to hodně zúžím. Ta naše ulice je jednosměrná.
0: Hezký. A hlavně tam stojí taky hitradiovský auto, že asi?
3: Jo, tím jsme to propálili tak. A proto se tady slétají cupy.
0: Tak jdeme na to, zvoníme teď. 30 vteřin odbylo. A všichni, kdo jste zaregistrovaní, vaším úkolem je se podívat, jestli náhodou venku nevidíte našeho kolegu Michala, který drží v roce 5000. Velká nápověda, jednosměrka a je tam zastavený obrovský auto Hit Radia.
2: 18 sekund zbývá, pojďte, my vám věříme.
3: Koukám do oken.
0: A někdo jde?
3: Všechna okna zavřená, zatím nikdo nejde. To jsou nervy. Ale pořád ještě čas, ten dům má 4 patra, takže... Pořád jsme ještě v limitu, kdy to jde se běhnout.
0: Já ti to nechci jak kazit, jo, ale ten limit právě skončil.
2: Bohužel dneska teda nikdo nic, což ale přinese štěstí případnému zítřejšímu výherci, protože se přidá tisícovka a zítra někdo může vyhrát 6 000.
0: No tak, ano?
3: Mám na vás ještě dotaz.
0: Ano.
3: Mám v ruce těch 5 tátů. Můžu si dát nejdražší kafe ever?
0: Hele, Míšo, běž na zmrzku, klidně. Tak Michale, my ti moc děkujeme. Děkujeme, že jsi vyrazil do terénu a určitě se ještě během naší soutěže, kdo pak to zvoní, uslyšíme. Tak krásný ráno a děkujeme, ahoj.
2: Ahoj.
3: Taky ahoj.
0: Ahoj.
2: Tak zítra. Dneska nic, no.
0: Tak dneska nic a zítra teda přehazujeme tisícovku a zítra můžete vyhrát 6000 korun, tak buďte v 7.10 připravení, protože můžeme zazvonit a můžeme být právě i u vás.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Hity, Hit Radio a vy dobré ráno v 7.19. Možná drzá otázka, ale zajímalo by nás, jste slušně vychovaní? Teď nemyslíme podle etikety špačka, ale podle etikety, která se přestěhovala do mobilu. Po internetu totiž kolují tři zásadní pravidla online etikety, a to, když někomu voláme, tak bychom měli správně nechat tutnout telefon maximálně čtyřikrát. Pětkrát a víc už je obtěžování. Psát velkými písmeny, to je pasivní agrese.
1: To souhlasím.
0: Jasně. A označit kamoše na nepovedený fotce, to už je čistá zrada. Jo, tak co si o tom myslíte?
1: O tom posledním bodě si myslím samý dobrý věci, protože opravdu i já, když přidávám s někým fotku, tak se snažím, aby tam i tomu jinému člověku to tam jako slušelo, víš?
0: Fakt?
1: No opravdu.
2: To někdo dělá, jo.
0: Já se vždycky koukám na sebe, no. Jo, tak jak to bylo, jak na tom sluší to ostatním, to je jedno, ne?
1: No ne, tak pak chodily reklamace, že jo, v minulosti, když to člověk nedělal, takže teďka opravdu koukám, když jsou skupinové fotky, koukám na všechny, jo, dobrý, tak tahle je nějaká divná, tenhle má zavřený oči a fakt se snažím vybírat.
0: A na to je super funkce, že ty nemůžeš označit někoho, kdo to má zakázaný, třeba na Facebooku.
1: To jo, to je fakt.
0: To je fakt, to funguje. No ale co, dobrý, fotky fajn, jo, ale to psaní tím kapslokem, jo. Ty velký písmena, jo. Někdy třeba máma napíše, nevím, SMSku s kapslokem, jo, teda to píše zásadně a pípne ti zpráva, koupila jsem kviták, a je to napsaný velkým písmem. Ty, já mám pocit, že vyhlašuje třetí světovou, prostě, jo.
2: To je spíš nějaká neznalost, ne, že si to tam mobilem překlikne.
0: Ne.
1: Ne, moje máma taky kapslok a vykřičníky a všechno zní jako výhruška smrti.
0: To je regulární agrese. No podívej, hele, Maroon 5, Cardi B, to taky tady je napsaný kapslokem, no. Tak to k vám letí za chvíli a přidáme i dopravu, ať víte, jak to frčí. Hezký ránko.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
5: Přeci ho nevyhodím špinavej.
4: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
5: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
4: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
5: Aha, zase nějaká novota?
4: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
5: Co vám říkali?
4: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
5: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
4: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
5: To třídění je vlastně jednoduchý.
4: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
5: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
4: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
5: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu Moje Krono. CZ.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
11: Under Armour makes you better.
12: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
13: Orient Space. Tradiční thajské a ajurvédské masáže v Jihlavě. Přeneste se do světa hluboké relaxace. Uvolněte napětí a získejte zpět životní energii. Orient Space. Zažijte doteky plné probouzející vitality v novém masážním salonu Orient Space v Jihlavě na Masarykově náměstí 13. Orientspace.cz. Dopřejte si masáže od 650 korun s možností zakoupení dárkového voucheru.
14: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Na D1 na 166. kilometru ve směru od Prahy na Brno havarovalo osobní auto. Místo nehody je průjezdné bez výraznějších komplikací a bez zdržení. No a na Pelhřimovsku mezi Budíkovem a Světlicemi probíhají práce na silnici. Místo je neprůjezdné.
15: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: 8. Vy si dáváte úterní hitrádio, tohle je snídaní šampionu, taky Maroon 5 a Cardi B. Za malou chvíli rychlá pitka, teď David a jeho ranní update.
1: Ranní update. Umělá inteligence už proniká i do grilování. Nový chytrý grill dokáže sám rozpoznat vložené jídlo a automaticky nastavit správnou teplotu i délku přípravy. Navíc griluje bez kouře, takže se hodí i do domácnosti. Afgánská popová hvězda vyrazila na evropské turné určené pouze ženám. Koncerty mají spojovat především Afgánky žijící v zahraničí a upozorňovat na jejich práva. Zpěvačka tak chce připomínat útlak žen pod vládou Talibanu. Donald Trump podpořil návrh na přejmenování Nového Mexika na Novou Ameriku. Na sociálních sítích dokonce sdílel animaci, ve které mění název na silniční ceduli. Guvernérka státu nápad odmítla a Trump navíc nemá pravomoc stát sám přejmenovat.
2: To už je fakt blbej for, tohle ne?
0: To je trumpeta, ale tak ono už je to dávno i u nás, že jo? Jestli znáte ten lom kousek za Prahou, jak se jmenoval tehdy za starých lom Nová Kanada, tak teď je to lom Nová Amerika. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka z PT Service, voucher na 5000 korun na nákup sportovní výživy a produktů na doplnění energie. Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Mine. Tohle je Hit Radio v 7.33.
1: Rychlá pětka.
0: A tohle je Rychlá pětka. A dnes hrajete o voucher za 5000 korun na nákup na ptservice.cz.
2: Jestli sportujete, tak tam těch 5000 budete umět utratit raz dva, protože tam najdete proteiny, aminokyseliny, produkty pro energii i regeneraci, takže vy si tam můžete opravdu udělat zásobu jako profík.
0: No a voucher za 5000 korun může být toho, kdo zvládne odpovědět na 5 otázek a tím bude Jana od Humpolce. Dobré ráno, Jani.
3: Dobré ráno, přeju.
0: Ahoj. Dobré ránečko, jaké máš Ahoj. Ráno? Ještě než půjdeme soutěžit, tak se ti vstávalo?
3: No, dneska docela jo, docela dobrý.
0: Docela dobrý. A teďka ještě možnost vyhrát voucher na 5000, tak to bude ránečko. Tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Budeš vědět, jak se jmenuje nejvyšší hora světa?
3: Mount Everest?
2: Ano.
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje přístroj, kterým měříme čas při závodech?
3: Topky?
1: Mm-hmm. Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje česká hymna?
3: Kde domov můj?
0: Mm-hmm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kolik rohů má obdélník?
3: 4.
0: Mm-hmm. Jo.
2: A poslední pátá otázka. Jak se jmenuje bílá část vajíčka?
3: Bílek.
0: No jasně. Ale s prstem v nose.
2: Je to tvoje.
0: Mně připadalo, Jani, ty se s těm otázkám smála trošku, že jo? Měli jsme trošku přitvrdit, ne?
3: Ne, já jsem se smála v sobě, jak odpovídám.
2: Ale dobře si odpověděla, 5krát.
0: Takže, Jani, vyhráváš voucher na 5000 korun na nákup na ptservice.cz. Můžeš si tam koupit proteiny, aminokyseliny, produkty na energii, regeneraci, prostě všechno, ať je lépe.
3: Já moc krát děkuju.
0: Není zač, tak my zdravíme k Humpolci, pozdravuj Hliníka a zas někde na Hit Radio. Ahoj.
3: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: Gotta be somebody, tohle jsou Nickelback a tohle je úterní hit rádio. Chvíli po půl osmé posloucháte snídaní šampionů a tady ve studiu se rozhořela taková vášnivá debata. My tady jsme totiž ve čtyřech. Jo, dva chlapy, dvě holky. Jednu holku slyšíte, to je Jasmin, a pak tady je druhá holka, to je Sabina, ta tady točí videa. A holky se začaly mezi sebou bavit o nějakým, nebo nějakým, jako vzáme to, jo, ale Love Island. A my s Davidem vlastně,
1: já nevím,
0: že to začalo.
1: Tak nám, vypnuli uši v tu
0: chvíli. Jasmin, pověs nám teda, když budeš hlas i tady Saby, o čem to teda jako je, co se tam jako děje, jak to vypadá.
1: No, a proč se na to koukáš?
2: Přijede na Kanáry, pět holek, pět kluků a jdou tam hledat lásku samozřejmě, jo. Ale já chci mluvit spíš o tom, že mě baví, jak to každý rok začne a vždycky ty chlapy doma říkají, no já se koukat nebudu. A to říkal včera i můj Kuba. A pak tam najednou sedí vedle mě a hodnotí a říká, ale tahle, ta by se k němu hodila, jo.
0: A vždycky
2: ho to čapne. Ale jinak nicméně mě to nikdy ze začátku moc nebaví, ale vím, že postupem času mě to chytne, takže i letos si dávám na čas. Holky jsou teda nádherný, kluci jsou opravdu kluci, takže mě to nenadchlo, já jsem čekala, až tam přijde nějaký prostě chlapák, což na konci přišel a v ten moment můj Kuba, on viděl, jak já otevřela pusu a on, můžeš tu pusu zavřít, prosím tě, a říká, hele, nekoukej na to, ty pak budeš mít nerealistický očekávání. A v ten moment mu došlo, co řek, a říká, já zas budu v rádiu, viď, ty to řekneš. Říkám, to si piš. Takže pochopil, že tam jsou spíš jako vysekaný muži, já říkám, že ty to máš i v normálním životě.
0: Či nás teda tady s Davidem zajímá, jestli můžu mluvit i za tebe, Davide, nás teda zajímá, jsou tam hezký kluci, jo?
2: No, mně se nelíbili, přišel jeden hezkej, ano, ale jinak jsou to takový hodně mladý kluci, 21 let třeba a některý jsou hezký, než otevřou pusu a tak.
0: Tak co, Davide, přesvědčilo tě to?
1: Vůbec.
2: Ale
1: já jsem
2: ženy.
1: Vlastně celou dobu vůbec neposlouchal. Jako vůbec to jde úplně mimo mě, tenhle pořad.
2: Ale ženy jsou hezký. Opravdu jako na to se podívejte, ty holky jsou nádherné.
0: A já si prostě fakt myslím, že to je rozdělení ten národ tak jako na polovinu, že ženy na to koukají a žena s chlapy, já vůbec jako nevím, no.
2: Já znám hodně chlapů, co na to kouká a ještě víc chlapů, co to nepřizná, přesně.
0: Davide, že ty na to koukáš.
1: To ještě pořád řešíte tenhle problém.
3: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
10: Vinylovou? A bude sama hrát?
9: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
11: Experto Family. Od V podlahy.
12: Jediná oficiální Merian Lounge na Vysočině míří do City Parku Jihlava. Dopřejte si terapii módou. Načerpejte podzimní inspiraci a nakupujte s výhodami navíc. 18. až 21. září Dny Merian.
13: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
14: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
15: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
14: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
16: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
17: Van Huml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za dvacku. Přidejte se k týmu Man Huml. Více na mann.hummel.cz.
18: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
19: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
20: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
21: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
22: Faktury, faktury, faktury.
23: Trápí vás factoring?
22: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
23: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
22: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
23: Acema pokryje jakékoliv financování.
22: No tak to beru.
23: Acema. Jde to i bez banky.
24: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Pelhřimově v ulici Slovanského bratrství probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut, projíždí se Kyvadlově. No a na Jihlavsku v Polné ulici na Lázni probíhají práce na silnici, komunikace je neprůjezdná.
25: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
16: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Rup a Líc. Tohle je Sebastián 753 a tohle je taky úterní hitrádio Snídaně šampionů. Muž podezříval manželku z nevěry. A tak na dálku zapnul kameru na jejich robotickém vysavači a šmíroval ji přímo v ložnici.
1: Chytré,
0: doslova. Nevěru teda sice odhalil, ale když to pak na tu svoji ženu vybalil, tak ta ho poslala k soudu a ten ho zase poslal na 5 měsíců do báně za nelegální sledování.
2: Za špízování, no dobře mu tak.
0: Za špízování. Já se říkám, když si představím, kdyby se to dělo třeba u nás doma, jo, tak u nás by to bylo v pohodě, protože on ten vysavač by do té ložnice přes práh ani nedojel, on by se zasek. To asi známe všichni. Ale říkám si, co je podle vás jako větší ponížení, jo? Zjistit jako nevěru, anebo pak sedět v base, když se tě ptá, spolubydlící, jako za co seš, a ty řekneš, no ale vysavač, a to je asi jedno, to spíš mi řekni ty, za co sedíš, kamaráde.
1: Oboje nic moc, no.
0: Oboje nic moc. Jo, takže ho napráší vlastně vysavač. No takže sečteno, podtrženo, hat-trick. Hele, byt vysátej, manžel ne, a milenec, ten má pre. Watching, huh, kiss again.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
2: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhujce NC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 tisíc korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vláda zatím nebude zastropovávat marže prodejců pohonných hmot. Podle premiéra Andreje Babiše jsou marže čerpacích stanic nízké a problém je hlavně u rafinérií. Ty podle něj kvůli nedostatečné kapacitě vydělávají na drahých pohonných hmotách příliš mnoho. Babiš proto chce situaci řešit na evropské úrovni. Evropu čeká tento týden prudký teplotní zlom. Mimořádně teplé počasí ukončí výrazná studená fronta postupující od západu. Během pouhého jednoho až dvou dnů mohou teploty klesnout až o 15 stupňů. Počasí se tak vrátí k hodnotám, které jsou běžné pro první polovinu září. Rusko by do roku 2040 mohlo ovládat více než třetinu světové těžby uranu. Podle britských odborníků by tím výrazně vzrostla závislost západních zemí na Moskvě. Uran je přitom klíčovou surovinou pro výrobu paliva do jaderných elektráren. Západ se snaží svou závislost na ruských surovinách omezovat už od začátku války na Ukrajině. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Příměstské vlaky v Praze a Středočeském kraji budou od roku 2030 provozovat České dráhy. Tedy stejný dopravce jako dosud. Cena zakázky na 30 let je 165 miliard korun. S uzavřením smlouvy s Českými dráhami souhlasili středočeští zastupitelé. Jde o dosud největší tendr na dopravce v Česku a 30-letý kontrakt schválilo také vedení Prahy. Ráno jasné, slunečné, teploty kolem 14 stupňů, v průběhu dne většinou jasná, polojasná obloha a odpoledne většinou letní tropické hodnoty. Vítr pouze mírný. Z Prahy Lucie Daňková.

0: máš nebo ráno dáváš jen tak tak, jsme tady pro tebe. Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Taky tady máme Dejva, dobré ránko.
2: Krásný úterý všem.
3: Snídaně šampionů.
4: Dobré ráno.
2: Na ty dobrý věci se čeká, viď Dejva.
1: Přesně, borec na konec. Tak... Už dobrý, už nemusíš, to může vypnout ten mikrofon. Tak ještě hodinu s vámi snídaně šampionů, jsme rádi, že vy tady jste s námi, další muzika nachystaná za 100 let, taky The Weeknd tím začínáme, tak hezký ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: za stole.
1: Tohle je Hit Radio 809. Hezké ráno.
2: Máme tady další slavnou blondýnu, která přišla na tmavší. Donald Trump se objevil na veřejnosti s výrazně tmavšími vlasy. Tak si říkáme, jestli je to nějaký jako podzimní trend, nebo prostě ho blond přestala bavit, co se to stalo?
1: On prostě potřeboval asi pro svý kámoše, který prodávají barvy na vlasy, tak potřebuje, aby si vydělali, tak možná to je ten důvod.
3: Počkat, ta blond nebyla přírodní, jo?
2: Ale vypadá jak hvězda teleshoppingu ze 70, musím říct.
1: To je pravda, to je pravda, no, ale vlastně tak jako dobrý, no, tak už má nějaký leta, tak my chlapi taky se snažíme to asi zamaskovat, ty šediny ne, asi, Davide, víš, o čem mluvím, až se to přijde, ne, brzo.
3: No já právě zatím moc ne.
1: No ty jsi v pohodě, no, tak já moc ne, no, jak se říká, když vytrhneš jeden šedivý vlas, takže mu přijdou kolik, 3 na funus, tak u mě to nebyly 3, u mě to bylo teda mnohonásobně víc, jako lidí, co dorazili, takže ty šedivý vlasy už tam jsou, ale v čem je teda problém? Problém kde? Jasmin.
2: No ne, problém jako obecně barvení vlasů podle mě u mužů, a teď se nechci nikoho dotknout, ale je to můj názor, že vlastně a i u žen, pak u starších, mně se líbí, když umíme přiznat ty šediny, jo, když vidím babičky s normální barvou vlasů a ne fialovou, když vidím chlapy, kterým je 60 a nemají černou bujnou kštici, když jsme prostě normální.
3: Souhlas.
1: Davide, kdybys...
3: Výjimečně s Jasmin souhlasím.
1: Dobře, tak si představ, že kdyby začal třeba od zítra masivně šedivě to, tak nechal bys tomu volný průběh jako George Clooney, anebo bys šel na přeliv?
3: Jako
1: a
3: tra,
1: jakou bys zvolil barvu? Jakou bys zvolil barvu teda?
3: Já bych zůstal na Clooneyho.
1: Fakt?
2: No, a to je ono. A Michal právě se mnou hádal, že ten jako ten by se hnedka obarvil, ale když to je naopak možný, když já nemám ráda, když chlap se o sebe stará víc jak já. Jo, když se moc upravuje, kouká do zrcadla, teď si budu barvit hlavičku. Co to je?
1: A přijdu ti možnej?
2: Ne.
1: No tak vidíš, tak tady máš odpověď, ne?
3: Říkali spíš skupina Trump. Trumpovec.
1: Přesně.
2: Ale tak nám dejte vidět, jak to máte s barvením vlasů
1: make,
2: vy vlastně.
1: Make vlasy color again.
2: 777-937-777, co vy a barvení vlasů u mužů?
1: Pošlete nám to jako hlasovku nebo jako zprávu. Teď David Guetta, tedy svým Stones and I.

0: Shepherd Geronimo. 8 hodin 18 minut, tohle je Hit Radio. Dobré ránko.
1: Donald Trump se přebarvil, blond vyměnil za brunet a my jsme se tady dostali ve studiu k vášnivý debatě o barvení vlasů u mužů.
0: A já jsem říkal, že rozhodně jsem proto, aby zůstaly ty vlasy prostě jako George Clooney, já jsem neříkal.
1: Jo, určitě. Ne, ve studiu je to 2-1 s tím, že já a David jsme v týmu Přirozenost.
2: Jsme normální.
0: Já jsem taky v týmu Přirozenost.
1: Tak a, ty se bojíš té zprávy, co tam je napsaná.
0: Ne, dokaž mi to, že jsem to...
1: A Michal právě se mnou hádal, že ten, jako, ten by se hnedka obarvil, ale když to je na...
0: Hele, tohle neplatí, jo, já tady tu hru nehraju.
1: On se bojí asi zprávy, která tady zní třeba od Ireny. Ahoj lidičky, tak chlap, který si barví vlasy, má zřejmě hodně nízké sebevědomí, chudák. Jsem žena a stárnu s grácí, dokonce mi bílé vlasy schvalují i jiní lidé. Hmm. Tak toho se zbál, viď?
0: Toho jsem se bál.
1: Tak pojď na další teda.
0: Taky píše Pavel. Čus, šedivím už od 25 let, je mi 45 a přesně, co je na tom? Volný průběh, žádný barvení.
1: Mm-hmm. Evča píše, šedivý zralý chlap je sexy. A já souhlasím, já znám taky kámoše, který od 25 let zešedivěl a já si ho nedokážu představit jinak. Prostě těm chlapům to, vy jste strašný šmejdi, vám to prostě sluší. Fakt.
2: Jsi hodná.
0: Píše Romča. Ty jo, barvení u chlapa rozhodně ne. Mladá ucha, když blbnou, tak OK, ale starší a vyzrálý chlapi ne. Spíš to má šmrnc, ty šediny. Pěkný sestřih, v závorce, pokud to není koleno, v tu chvíli radši úplně do hola, než přihazovačku.
2: Koleno.
1: CDčko, Ota píše čau, já to řešit nemusím, protože jsem plešatý. No jo.
0: Měním názor.
1: Měníš, jo?
0: Měním názor.
1: Tak to jsme rádi, že jsme se dočkali, páč, jako já osobně s Michalem tuhle debatu jsem vedla už párkrát a tak konečně.
0: Já to změnil ne díky tobě, ale díky našim posluchačům.
1: No jo, ale ten cíl je společný. Dále, tyhle, díky
0: já
1: lidi.
0: Se, já se na to těším, až budu šedavě, šedivý normálně, fajn. Nemůže to být třeba hnedka zítra?
2: Ale vás... Jsi nechal přebarvit na šedivo, to by taky bylo.
0: Ne, ale já musím říct jednou věc, Davida, já se s tebou už o ničem nikde nesázím. Že bych třeba jako přišel zítra jako šedivej, tak to rozhodně ne. Lost Frequencies, The Feeling, za malou chvíli taky aktuální doprava.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
8: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
7: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
8: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
9: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi. co chtějí růst s námi.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
13: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
14: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
15: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
16: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
15: Jedu ale jen na čerpačku.
16: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
17: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
18: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně. V Havlíčkově Brodě v Trocnovské ulici probíhají práce na silnici, komunikace je neprůjezdná. No a na Pelhřimovsku mezi Bohdalínem a Včelničkou počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Šťastnou cestu bez nehod.
19: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Vysočina.

0: Abrakadabra, tohle Lady Gaga, Hit Radio, 8:59 a Davidu Frani update.
1: Ranní update.
2: Legendární kapela Kiss nahrála novou píseň. Skupina sice v roce 2023 ukončila koncertní kariéru, dalších aktivit se ale nevzdává. Nová skladba by se mohla objevit i v připravované show. Hokejová Tip Sport Extraliga má nového hlavního partnera, stal se jim výrobce energetických nápojů Red Bull, který se zapojí do projektu se všemi 14 kluby. Spolupráce se promítne také do dění na stadionech, televizních přenosů a digitálního obsahu. Otec ve Španělsku zapomněl 10letého syna na čerpací stanici. Na jeho nepřítomnost přišel až po upozornění policie, když byl už 140 kilometrů daleko. Chlapec byl v pořádku a po necelých 2 hodinách se s otcem znovu setkal.
3: Mě tyhle příběhy hrozně baví. Moje mamka, zdravím, takhle nezapomněla mě, ale psa u obchodu, protože on se posadil za takovou tu slevovou černou obrovskou áčkovou ceduli, tu střížku. A vždycky, když jí viděl odcházet, tak on byl tak poslušný, že jako nešel za ní. On prostě byl vychovaný, že má sedět. Tak seděl a všimla si toho až doma vždycky.
4: Já si představuju, jak ten chlap odjíždí z té benzínové pumpy a říká si, tak klíčky mám, peněženku mám, mobil mám, dobrý, můžeme vyrazit.
0: Tak tomu mám teda úplně jiný pohled teda, jakožto otec, tak když z vlastní zkušenosti vím, v co se může proměnit cesta s dítětem, tak se ptám, byl to vlastně omyl?

0: Ego, Robert Burian. Tohle jsou hity na Hit Rádiu pro vaše lepší ráno. Posloucháte Snídaní šampionů v 8.40 a dneska jsme vzvonili a neklaplo to.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Dneska v 7 hodin a 10 minut nikdo nevyhrál, takže zítra přidáváme 1000 korun a to znamená, že kdo jste se ještě neregistroval do naší soutěže, kdo pak to zvoní a chtěli byste vyhrát tyhle peníze, tak udělejte tak na webu hitradia.cz.
2: Registrujte se, potom čekejte v 7.10 každý pracovní den na náš soutěžní zvonek, který zazní v éteru. Máte potom 30 sekund na to, abyste reagovali na naší hlídku, která vám v případě toho, že jste se registrovali, může stát u dveří a připomínáme, že máte jenom 30 sekund, jo?
0: Pojďme se vrátit k tomu, jak to vypadalo dneska, i když to bylo bez výhry. Jdeme na to, zvoníme teď! 30 vteřin odbylo a všichni, kdo jste zaregistrovaní, vaším úkolem je se podívat, jestli náhodou venku nevidíte našeho kolegu Michala, který drží v ruce 5000. Velká nápověda, jednosměrka a je tam zastavený obrovský auto Hit Rádia.
2: 18 sekund zbývá, pojďte, my vám věříme.
3: Koukám do oken.
0: A někdo jde?
3: Všechna okna zavřená, ne. Zatím nikdo nejde. To jsou nervy. Ale pořád ještě čas, ten dům má 4 patra, takže pořád jsme ještě v limitu, kdy to jde se běhnout.
0: Já ti to nechci jak kazit, jo, ale ten limit právě skončil.
2: Tak to úplně nevyšlo, bohužel tentokrát, ale nedá se smíšit. Zítra...
0: Já tě neslyším.
2: Ty mě neslyšíš? Tak se pročistit
0: rouška. Celý nějak pošašilo. A, už to funguje. My se to tady celý nějak pošašilo, omlouvám se, tak už se slyšíme. Takže, nevím, co jsi mi říkala.
2: Zítra přidáváme 1000 korun, to znamená, že zítřejší výherce může vyhrát 6000 korun.
0: 6000 korun. Tak utíkejte na web hitradia.cz a zítra v 7.10 pokračování.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.

0: Zlepši si náladu. Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shop Roku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
10: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Posloucháte úterní snídeň šampionu na Hitrádiu. Krásné ráno. Otázka, opravovali jste někdy něco gafou? Co ty, Jasmin?
1: Rozhodně.
0: Opraví všechno, to víme. Prasklý nárazník, ale taky i hysterického pasažéra v letadle. Možná jste o tomhle příběhu slyšeli. Borec na letu z Dallasu do New Jersey se choval tak agresivně, že posádka vytáhla stříbrnou gafu a přilepili ho k sedadlu. Což mi přijde teda jako velký úlet. On je teda stihnul ještě pokousat, až takhle agresivní byl, ale říkám si, to, že ho teda přilepili tou gafou, že to je určitě pořád dost ličtější, než kdyby ho třeba vyhodili za letu.
1: Ne, počkej, jako mě to přijde jak z nějakého animáku nebo blbý komedie a nechápu, že se to fakt stalo. Představuju si tu situaci, jo, jako Franto už zase prostě dones gafu na B12, přilepíme ho.
0: Ale pak to musela být slušná depilace, když to z něj sundávali.
1: Ježiš,
0: protože ono existuje video z toho, jak tam sedí připoutaný, ale mě by zajímalo pak to video, co se dělo potom, jako, když to z něj jako sundávali dolů.
1: Ale představ si, že jsi ten, co tam jako letí a vidíš, jak tam někde někoho oblepujou gafou, co to je,
0: no,
1: co to je.
0: A nebo si představ, jak máš před letem ty instrukce, jo? Jak tam jsou letušky a kde najdete vestu, únikový východy a odkud na tebe vypadne kyslíková maska. A v kapse protějšího sedadla najdete taky gafu. Přejeme příjemný let.

0: Gracie Abrams, Dead So True, 8.57. A to znamená, že tohle byl poslední song úterní snídaně šampionů. Jsme v cíli, dámy a pánové.
1: Připomínáme, že v soutěži Kdo pak to zvoní dneska nikdo penízky nevyhrál. Nikdo, kdo měl být, nebyl na místě, takže zítra máte o 1000 k výhře navíc.
0: 7 hodin, 10 minut máte možnost vyhrát 6000 korun. Pokud ještě nejste registrovaní v soutěži a zajímaly by vás k tomu další detaily, tak ty najdete na webu hitradio.cz.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
0: Tak se těšíme zítra.
1: Mějte se krásně a v 6 zase tady. Ahoj.
0: Ahoj, hezký úterý.
3: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, krátce před 9 hodinou přináším skvělé zprávy, vše jde tak, jak má, hlášené nejsou žádné komplikace, přesto kdybyste o někom nebo o něčem věděli, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Poslouchej i naše podcasty, snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Pozor, pozor, do H+M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna Strojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H+M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
8: tak Mironet!
10: Klikni dvakrát.
2: On air.
11: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Vysočina.
0: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat změny v podmínkách zaměstnávání státních úředníků. Senát vetoval také doprovodnou novelu, která má mimo jiné zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí u mezinárodních organizací. K opětovnému posouzení senátoři poslali i spornou novelu stavebního zákona. Podvodníci zkoušejí další trik. Tentokrát se vydávají za zaměstnance České správy sociálního zabezpečení a lidem slibují doplatek nebo zvýšení důchodu. Cílem je získat přístup k jejich internetovému bankovnictví. Více říká mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jakub Bejček.
12: Podvod může začít e-mailem s dokumentem, který napodobuje oficiální písemnost České správy sociálního zabezpečení. Následovat může telefonát údajného zaměstnance, který požaduje citlivé údaje nebo přístup k bankovnímu účtu.
0: Česká správa sociálního zabezpečení nikdy nežádá přístup k internetovému bankovnictví kvůli vyplacení důchodů nebo doplatku. Rodina v Polsku vyhodila do smetí starou komodu a v ní úspory v eurech za víc než 1 000 000 korun. Když si to uvědomili, byl už nábytek i s penězi pryč. Naštěstí pak ztracené úspory dokázali vystopovat a vrátit oslovení policisté. Tenistka Linda Nosková dnes zabojuje o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve na newyorském betonu vítězku posledních 2 ročníků Bělorusku Arinu Sabalenkovou.
13: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: No a jdeme se mrknout na oblohu, ta nám bude dělat velkou radost, protože bude jasno nebo skoro jasno a teploty 28 až 31 stupňů Celsia.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Je krátce po 9. hodině, hezké úterní dopoledne za ten 8. září, za celé Hit Radio Vysočina přeje Milan Řezniček. Užívejte muziku a užívejte to krásné počasí, které máme venku.

Z Hit Rádia Vysočina krásné slunečné úterní dopoledne všem na cestách i v kancelářích. Jestli právě teď sedíte v autě, popíjete ranní kafe nebo teprve pomalu startujete pracovní den, malý pohled z okna. Ten pohled mluví za vše, co říkáte. Ano, sluníčko svítí, předpověď slibuje, že nás dneska čeká možná poslední letošní tropický den, takže žádný stres, žádný spěch. Užívejte si tohleto parádní počasí, k tomu si nalaďte od nás dobrou muziku a nechte se unášet tou pracovní letní náladou, i když je teprve září. Ono, jak se říká, práce počká, ale tohleto počasí už letos nemusí. Každopádně v dopoledním vysílání na Hit Rádiu Vysočina právě teď půlnoční hřích. Tak volume doprava. Hezké dopoledne.

0: 9 hodin 23 minut na Hit Rádiu Vysočina PH Electro, hezké úterní dopoledne za tem 8. září, kdy svátek v kalendáři slaví Mariana, všechno nejlepší. No a dneska slaví své narozeniny i americká ikona, rebelka s hlasem jako zvon a neuvěřitelnou energií, která inspiruje fanoušky po celém světě už více než 2 desetiletí. Je známá nejenom svými obrovskými popovými hity, ale také svými dechberoucími akrobatickými kousky přímo nad hlavami diváků během koncertu. Kdo typoval zpěvačku Pink, má pravdu, tak přejeme všechno nejlepší. Ještě spoustu další skvělé hudby, no a vám, co dneska taky slavíte, už za chvíli přiletí třeba Carly Rae Jepsen. Věřím, že tahle ta gratulantka potěší, udělá radost a vykouzlí úsměv na tváři, stejně jako třeba Damiano David. To je další ochutnávka to, co nás čeká v této hodině. Hezké dopoledne.
1: Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám. S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Plotydobrý.cz.
2: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne skrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
3: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Orient Space. Tradiční thajské a ajurvédské masáže v Jihlavě. Přeneste se do světa hluboké relaxace. Uvolněte napětí a získejte zpět životní energii. Orient Space. Zažijte doteky plné probouzející vitality v novém masážním salonu Orient Space v Jihlavě na Masarykově náměstí 13. Orientspace.cz. Dopřejte si masáže od 650 korun s možností zakoupení dárkového voucheru.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyot.
9: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra, celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
10: ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Hezké úterní dopoledne, přeje si Rádio Vysočina Milan, venku svítí slunčko, ideální čas vyrazit na výlet. Že nemůžete, že jste v práci, v pohodě, na tenhle ten výlet se můžete vypravit i tak, protože já vás totiž teď vezmu do roku 1993, kdy svět doslova pobláznil hit What's Up od kapely Four Non Blondes, ten určitě většina zná. Co možná nevíte, že zpěvačka Linda Perry tenhle ten song složila úplně sama v chodbě svého bytu, když prý nemohla spát, tak až příště nebudete moc spát, taky se stavte ve své chodbě svého bytu a kdo ví, třeba z toho něco velkého bude. Každopádně dáme si tuhletu 90kovou hymnu právě teď a připomínám, že i dneska po 12. startují u nás srdcovky. I takovéhle hity budeme hrát.

0: 10:45 na Hitrádiu Vysočina, Ariana a její Diamanty. Tak Diamanty ještě nenabízíme, ale Michala Jasmin ve snídení šampionu nabízí každé všední ráno peníze. Kdo pak to zvoní? Ano, to je naše nová hra. Jak vydělat už zítra po ránu třeba 6000 korun? To prozradím během příští hodiny, tak rozhodně neodcházíte daleko, ať o tuhle tu informaci nepřijdete, protože přeci ty peníze tady nenecháte někomu jinému. My za chvíli pošleme další muziku, Rose a Bruno Mars. A velký hit a potom, tak můžete trsat, můžete bubnovat do volantu, můžete se dát volume doprava, prostě náramně si to užít. Tohle je muzika, kterou nabízíme mezi 9. a 10. na Hit Rádiu Vysočina. Hrajeme jenom hity, které máte rádi.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
10: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
11: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
15: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
14: Jedu ale jen na čerpačku.
15: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
16: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
17: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
18: První domácí utkání Maxa Ligy této sezony odehraje Dukla Jihlava proti Frýdku Místku. Vstupenky zakoupíte na www.hcdukla.cz. Přijďte Duklu podpořit zítra od 17:30 do Horácké multifunkční arény.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz. Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. I před 10. hodinou přináším skvělé zprávy. Vše jde tak, jak má, hlášené nejsou žádné komplikace. Přesto, kdybyste o někom nebo o ničem věděli, vaši dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
7: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
10: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Česko čeká ve středu výrazný teplotní rozdíl, zatímco na západě bude kolem 15 stupňů a dorazí déšť, na východě můžou teploty vystoupat až ke 32 stupňům. Studená fronta pak přinese déšť, přeháňky a místy bouřky také na Moravu a do Slezska. Soukromé a církevní školy by mohly přijít o část peněz od státu. Vláda hledá úspory a premiér Andrej Babiš kritizuje hlavně podporu škol, které zároveň vybírají školné. Nejde přitom o žádnou novinku, ale desetiletí fungující systém určený zákonem. Počet ohrožených živočichů i rostlin na zemi neustále narůstá. V červeném seznamu, který sestavuje Mezinárodní svaz ochrany přírody, je aktuálně skoro 50 tisíc organismů, které jsou ohroženy vyhubením. Pokračuje mluvčí ostravské zoologické zahrady Šárka Nováková.
11: V jejich zachování a udržení na planetě hrají zásadní roli moderní zoologické zahrady, také botanické zahrady, které tyto druhy chovají, respektive pěstují. I v Zoo Ostrava takové druhy máme, aktuálně jich 14.
10: Patří k nim například jelen milu, hrdlička sokorská nebo endemit z Nového Zélandu, nádhernice rudá. Německý tenista Alexander Zverev je posledním čtvrtfinalistou letošního US Open. První nasazený hráč postoupil v New Yorku mezi 8 nejlepších po osmifinálovém vítězství nad Italem Darderim. Uspěla také turnajová čtyřka Američanka Coco Gauffová, která porazila Krajanku Jovičovou.
12: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: No a jak to bude vypadat na obloze, tam se nic nemění, bude jasno, skoro jasno, teploty 28 až 31 stupňů Celsia.
8: Hit Radio Vysočina.
0: Je krátce po 10. hodině, Milan Řezniček přijel za celé Hit Radio Vysočina, fajn úterní poslech a za chvilku prozradím, jak vydělat peníze, i když ještě ne...

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Ano, představte si, že je 7 ráno, vy stojíte u zrcadla s pastou u pusy, jedno oko ještě spí, na sobě máte to nejvíc vytahané pyžamo a v tom slyšíte zvonek. Naštvení jdete otevřít, že vy nedáte tomu, kdo vás otravuje, a za dveřmi, jaké překvapení, když tam potkáte nás a v ruce máme peníze pro vás. To není sen, to je naše nová hra, kdo pak to zvoní ve snídaní šampionu na Hitrádiu Vysočina. Jakmile v 7:10 uslyšíte v rádiu zvonek, máte přesně 30 vteřin na to, abyste v tom vytahaném pyžamu doběhli ke dveřím. Pokud tam budeme, berete jackpot, který je pro zítřek 6000 korun, protože dneska jsme radost nikomu neudělali, tak jsme těch 5000 navýšili o tisícovku z dnešního dne, takže si můžete přilepšit klidně zítra po ránu vy. Pozor, v pátek 25. září rozdáváme rovnou 50 000 korun. Tak registrace je velmi jednoduchá na webu hitradiovysočina.cz, tak vzhůru tam, ať ty peníze nezebere nikdo jiný.
0: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: co se děje na Vysočině.
1: Volný čas není nuda, to je již 15. ročník akce, na které se prezentují organizace, sportovní kluby, zkrátka ti, co pracují s dětmi. Přijít si vybrat a vyzkoušet to, co by vám vyhovovalo, můžete už tento čtvrtek od 15. do 18. hodin v Jihlavě na Masarykovo náměstí. To v pátek od 15:30 vás zvu na tradiční dobrodružnou cestu, cesta za pokladem náměstského purkmistra. Ta startuje na nádvoří zámku v Náměšti nad Oslavou, tak přijďte potrápit tělo i ducha a odnést si něco z tajemného pokladu. No a v neděli hurá do Třebíče, do Libuše na Údolí na akci Den s kapkou. Od 12 do 17 hodin se můžete těšit na voříškiádu, kapelu Lucky Marie, přednášky, malování na obličeji a další dětské atrakce. Více informací i více tipů na hitradiovysočina.cz.
0: Vysočina. Tady jsme doma. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí. Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Póda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.
2: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
0: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
0: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online. Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
0: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhujce NC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
11: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Titon.
12: Luka od Ditonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
13: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ.
14: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
15: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.
4: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Pohodové úterní dopoledne na celou Vysočinu přijde od mikrofonu Milan. Schválně představte si situaci, že vás někdo nechá, zlomí vám srdce a vy místo pláče do polštáře napíšete song, který vymaže jeho ego z povrchu zemského. Přesně tohleto, kdy si udělala Alanis Morissette v songu, který si dáme právě teď a který je jakousi takovou rozchodovou hymnou plné čisté devadesátkové naštvanosti. Mimochodem i dneska po 18. hodině pro vás chystáme to nejlepší z 80. 90. a také milénia v našem Hit Radio Classic, tak pokud budete chtít společnost, víte, na koho se obrátit. Teď už Alanis Morissette.

0: Dneska je úterý za tém 8. září, nevím, jestli to víte, ale dnešek je dnem prominutí, co znamená jediné, oficiálně všem odpuste, že vás doteď nenaštvali. Jen si to představte, jak skvělý svět by to byl, kdybychom si dokázali odpustit úplně všechno. Třeba své peněžence byste odpustil, že je většině prázdná, svému budíku, že ráno zazvonil v tu nejméně vhodnou dobu, kdy se vám zdal nějaký super sen. To by bylo něco, co? Tak hoďte dneska všechno za hlavu, usmějte se a pamatujte, pokud vám někdo šlápne na palec, prostě mu to promiňte.
1: Dotace z Fatre jsou zpět.
2: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
1: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
2: Ti, co sousedům staví novostavbu.
1: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
3: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karesíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karesíť za super cenu. Více na DEK.cz.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
11: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
14: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 49,90 a Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Hit Radio Vysočina.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: 11. hodina se přiblížila, loučí se Black Eyed Peas a my míříme na silnice. Nejlepší dopravní servis na Vysočině, krátce před 11. hodinou přináším dobré zprávy, vše jde tak, jak má, hlášené nejsou žádné komplikace. Kdyby byste o někom nebo o něčím věděli, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
4: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
0: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Nezaměstnanost v Česku v srpnu zůstala na červencových 5%. Úřady práce na konci měsíce evidovaly necelých 374 tisíc uchazečů o zaměstnání. Počet volných pracovních míst proti červenci klesl. Úřady jich nabízely bezmála 100 tisíc. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce České republiky. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat změny v podmínkách zaměstnávání státních úředníků. Senát vetoval také doprovodnou novelu, která má mimo jiné zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí u mezinárodních organizací. Cestování po železnici se zrychlí. Správa železnic chystá elektrizaci trati mezi Havličkovým Brodem a Hlinskem v Čechách. Proto teď hledá projektanta a zhotovitele zakázky. O konkrétních plánech mluví mluvčí státní organizace David Kabele.
7: Vítěz tendru nejprve úsek vyprojektuje. Stavební práce by měly navázat na začátku roku 2028. Hotovo by pak mělo být do poloviny následujícího roku. Jízdní doba mezi Havličkovým Brodem a Hlinskem se díky investici krátí přibližně o 7 minut.
0: Zavedení elektrických vlaků v osobní i nákladní dopravě přinese také snížení emisí a provozních nákladů. Šesti zápasy dnes odstartuje hlavní fáze fotbalové ligy mistrů. V jednom ze dvou zahajovacích duelů od 18.45 se představí Linec se záložníkem Krištofem Daňkem, jenž je jedním ze tří Čechů v soutěži mimo hráče Slavie Praha. Linec si odbude premiéru v lize mistrů na hřišti AEK Atény.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
0: No a pohled na oblohu, jak to bude vypadat dneska, jasno, skoro jasno, teploty 28-31, zítra po ránu ještě polojasno, během dne se začnou objevovat mraky, začne pršet, objeví se lokálně i bouřky, teploty v noci klesnou ze 17 na 14, zítřejší maxima 23-26 na východě našeho kraje, dokonce ještě 28 stupňů.
5: Hit Radio Vysočina.
0: 11. za námi, stále pohrubý poslech za celé Hit Radio Vysočina přeje Milan Řezniček a za chvilku společně budeme pečovat o naše zdraví. Teď už ale muzika Imagine Dragons.

0: Stále pohodové úterní dopoledne přes Zitráde Vysočina Milan. Co si budeme povídat? Asi každý z nás někdy zažil, že na vyšetření u lékaře musel čekat týden, týdny i měsíce. Už tuto sobotu ale můžete v nemocnici Třebíč získat odpovědi na to, jak funguje vaše tělo během pár minut, a to zcela zdarma. Co se tady koná za akci, to nám prozradila tisková mluvčí nemocnice Jitka Mácová.
1: Nemocnice Třebíč zve širokou veřejnost na Den otevřených dveří a prevence. Uskuteční se v sobotu 12. září od 10 do 14 hodin v areálu nemocnice Třebíč.
0: Ano, byli jsme zvědaví a zajímalo nás, co všechno tam na vás čeká.
1: Připraveno bude například měření krevního tlaku, glykémie, cholesterolu, saturace kyslíku v krvi, kontrola kožních znamének, měření nitroočního tlaku nebo ultrazvukové vyšetření magistrálních tepen mozku.
0: No panečku, bude toho velká spousta, co dalšího je na programu a je tam připravený i nějaký speciální program pro děti, i na to jsme se zeptali.
1: Chybět nebude ani nutriční poradna, ukázky první pomoci nebo poradenství v oblasti dentální hygieny. A mysleli jsme i na děti. Těšit se mohou na interaktivní aktivity, malování na obličej a skákací hrad zdarma.
0: Vyčerpávající informace, tolik tisková mluvčí nemocnice v Třebíči Jitka Mácová, tak pokud tuhletu sobotu nemáte nic v plánu, zveme vás na tradiční den otevřených dveří a prevence nemocnice Třebíč. Teď už ale další muzika, Avicii, Nicky Romeo a my přijeme hezké dopoledne. You think

0: To byl na Hit Rádiu Vysočina Divoký Bill a jejich dneska už klasický hit Malování. Za půl hodiny nás čeká pravé poledne. Pro většinu z nás to znamená nejenom polovinu pracovního dne, ale především zaslouženou pauzu na oběd. Schválně, co máte dneska dobrého? Já palačinky s marmeládou a tvarohem, jak já se na ně těším. Úplně bych si jedal už teďka. Tak ať se těch svých dobrod v krabičce z domu nebo jídelně či restauraci dočkáme, pošleme za chvíli třeba Anastasiu. Takový velmi příjemný a svěží předkrm, co říkáte. Bude toho samozřejmě mnohem víc, tak zůstavejte s námi, hrajeme jenom hity, které máte rádi.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
6: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
5: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
6: Café.gusto.cz.
7: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, jedna sezona a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
14: Nákupy v online shop.cz.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio? Máme tady další slavnou blondýnu, která přešla na tmavší. Donald Trump se objevil na veřejnosti s výrazně tmavšími vlasy. Tak si říkáme, jestli je to nějaký jako podzimní trend, nebo prostě ho blond přestala bavit, co se to stalo.
17: Ale v čem je teda problém? Problém kde? Jasmin.
16: No ne, problém jako obecně barvení vlasů podle mě u mužů. A teď se nechci nikoho dotknout, ale mně se líbí, když umíme přiznat ty šediny. Jo? Když vidím babičky s normální barvou vlasů a ne fialovou, když vidím chlapy, kterým je 60 a nemají černou bujnou křtici.
17: Souhlas.
16: Ale tak nám dejte vědět, jak to máte s barvením vlasů.
17: Make vlasy color again.
18: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

ještě dopoledne přes Rádio Vysočina Milan. Tak to tak vypadá, že modelky asi v budoucnu přijdou o práci. Proč? Protože na berlínském veletrhu totiž ovládly přehlídkové molo humanoidní roboti. Sice teda zatím chodí trošku jako po třech pivech, ale technologie letí kupředu. Podle expertů už to nejsou žádné hloupé atrapy, ale stroje s takzvanou fyzickou umělou inteligencí. Ta má AI vytáhnout z telefonu rovnou do reality, cíl je jasný. Výrobci slibují, že do 2 let tihleti krasavci prý kompletně převezmou naše domácí práce. Takže dámy a pánové, už brzy vám možná doma neustále partner, ale naleštěný Android. No, nevím, jestli se těšit nebo se spíše bát, jak to všechno letí kupředu.

0: 11. hodina, 42. minuta, Benson Boone na Hitrádiu Vysočina. Pozor, teď v Pelhřimově v Křemešnické ulici. Policie tady vyšetřuje nehodu osobního auta s nákladním. Počítejte se omezením provozu a pokud si jste po D1, kilometr 165 ve směru na Prahu, tady pozor na nepojízdné nákladní auto Ukrajince. Kdyby cokoliv, připomínám, že vaše informace posíláte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37. No a my za chvíli pošleme s přáním možná už dobrého oběda kapelu Jelen. A jejich Magdalénu, také tu budou Offenbach a ještě další hity, které do 12 se stíháme. Jelen se loučí, přeji hezké dopoledne, dobrou chuť k obědu, krásné odpoledne a těším se zase zítra v 9. Mějte se, ahoj.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Dopak to zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
3: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design, nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM, jeden dekor, jeden celek.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
4: tak Mironet.
6: Klikni dvakrát.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: No počkat, oni nám snad chtějí zrušit volby.
10: Ale ne, jen se v Jihlavě snížil počet volebních místností a změnily se některé okrsky.
9: A to se mám jako trmácet přes celé město?
10: Nemusíte. Většina lidí má volební místnost velmi blízko. Jen je dobré si předem ověřit, kam patříte.
9: A kde to najdu?
10: Na jihlava.cz/volby, v aplikaci Jihlava v mobilu nebo v obálce s hlasovacími lístky.
9: Tak to jo, hlavní je vědět, kam jít.
11: Volíte? Ověřte si, kam jdete.
12: Jediná oficiální Meridian Lounge na Vysočině míří do City Parku Jihlava. Dopřejte si terapii módou. Načerpejte podzimní inspiraci a nakupujte s výhodami navíc. 18. až 21. září Dny Meridian.
13: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
14: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
18: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
19: Hitra.
4: Rádio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 směrem na Brno se připravte na omezení a možné zdržení. Mezi kilometry 86,5 až 94 je kvůli pracím uzavřený levý pruh. Šťastnou cestu a kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nezaměstnanost v Česku v srpnu zůstala na červencových 5%. Úřady práce na konci měsíce evidovaly bezmála 374 tisíc uchazečů o práci. Počet volných pracovních míst oproti červenci klesl na 100 tisíc a nejvíce lidí bez práce je v Ústeckém kraji, nejméně pak v Praze. V Národním parku Šumava se našly nebezpečné chemikálie. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného jde o rtuť nebo arzen, uvedl to dopoledne na tiskové konferenci.
10: V tento moment připravujeme ze strany Ministerstva životního prostředí ve spolupráci Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra opatření, kterými samozřejmě obratem budeme celou situaci řešit. Během tohoto týdne děláme poslední dotahování, tak jak jsme dostali za úkol z úřadu vlády. Příští týden na vládě s tímto obeznámíme celou vládu a pana premiéra a následně budeme okamžitě konat.
9: Na konci měsíce začne sanace území, která potrvá až do června 2028 a vyjde na 192 milionů korun. Území zabezpečila policie. No a v platnost vstoupila odvetná kanadská cla na americké výrobky ve výši 15, 25 a 50%. Vztahují se na výrobky z oceli a hliníku, stejně jako na mléčné produkty. Teď ještě pohled k nám.
2: Hasiči z Vysočiny mají za sebou ranní požár kanceláře a skladu baterií v Dobré nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Oheň způsobil 5milionovou škodu, nikdo se ale naštěstí nezranil. K plamenům 4 jednotky hasičů vyjížděly před 6 hodinou. Museli evakuovat 25 lidí. Co přesně se stalo, teď zjišťují vyšetřovatelé.
11: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Na Vysočině máme před sebou naprosto perfektní odpoledne na to, abychom se cítili jako na dovolené, i když jsme v práci. Počasí nám servíruje čisté nebe a až tropických 31 stupňů.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: Nádherné úterní poledne, přeju 12 hodin 2 minuty, začínají nám vaše oblíbené srdcovky. 5 legendárních hitů z doby, kdy jste venku za domem točili obručí, skákali gumu, hráli cukrkáva limonáda čaj rum bum, pak jste se chytli horší party a učili se šulkovat lehký Petry. To asi jsme zkoušeli všichni podle vzoru. Máma jde. Nádech, pak už byl jenom velký dlouhej kašel. No jo, to je to naše dětství. To je krásný. A tak se do něj pojďme vrátit. A to například i srdcovkou s číslem 1. YouTube jenom pro vás. Hezké poledne.

0: Nádherný úvod dnešních srdcovek YouTube rok 2001.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tady na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777 mi přišla zpráva od Lucky, taky jsem se zasmál, píše: ahoj Jirko, tak teď si mě dostal, prej máma jde. Úplně jsem na to zapomněla, ale přesně takhle jsme to na základce zkoušeli. Potáhli jsme cigarety, někdo řekl máma jde, já se rychle nadechla a pak jsem si málem vykašlala plíce. Dodnes nejsem kuřák. Díky za tuhle vzpomínku, zdraví Lucka. Tak není zač. Takhle na rovinu. Téma dnešních srdcovek nebude první cigareta, jo, to určitě ne. I když to taky k našemu dospívání patří, tenkrát se vlastně jako kouřilo úplně všude, že jo? I v letadle, i ve vlaku, prostě úplně všude. A taky hodně doma. A tak si říkám, to by vlastně mohla být zajímavější vzpomínka. Měli jste jako rodiče kuřáky? A kde, když tak doma kouřili? Protože můj táta tak už je nekuřák, ale býval silný kuřák a bydleli jsme v paneláku. A jediný, kde táta mohl kouřit, bylo buď na balkoně, anebo na záchodě. No teď si představte prostě normálně panelákový byt, že jo, teď ten klasický záchod, no teď my jako tam chceme jít, já tam obsazeno, že jo, táta zamčenej a tahá tam ty červený máčka, otevřený stupačky a všechno to vlastně jde ven, že jo, všechno tady do toho paneláku. Tak máte taky podobnou vzpomínku? Dejte vědět. My si dáme další srdcovku. Znovu připomínám, 777 937 777 je číslo na WhatsApp a tady je Madonna. Zitem Frozen.

0: Loving Thing a CB Milton na Hit Rádiu ve čtvrt na jednu.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Dáme si další srdcovku, ale ještě předtím, tak vzpomínky na vaše rodiče, jakožto silný kuřáky. Jitka píše, ahoj, tak teď si mě pobavil, u nás doma kouřila mamka jenom v kuchyni u kafe. Vybavuju si, když přišly její kamarádky, jak ta kuchyně byla celá v mlze, ale pak se to vždycky nějak vyvětralo, nepamatuju si totiž, že by to smrdělo po celém bytě. Ani v pokojíčku to nebylo cítit. Zdraví Jitka. Čau, můj táta byl taky silný kuřák, ale mamka to nesnášela a tak mohlo jenom na balkóně. Kolikrát jsme se smáli, jak ráno stojí v mrazu jenom ve slipech a v županu, klepe kosu, ale hlavně, aby si dal čouda. Jo, to je asi taková klasika. Tom tady píše, hele, sklé, balkón, auto, taková klasika, okna na Filíci žlutý, takže super sluneční clona, dneska už všichni nekuřáci. Eva, dobrý den, oba moji rodiče kouřili a přesně na záchodě, na balkóně a občas taky na chodbě, sousedi byli fakt nadšení, naše kouřili taky v autě, což nám jako dětem dělalo dost špatně od žaludku. Chodila se jim kupovat po kartonech červený a modrý startky a že mi bylo teprve 6, nezájem. Inu, tenkrát to byla taková doba, krutá doba. Aspoň mě tahle zkušenost drží už přes 30 let od cigaret dál. Hezký den, Eva. Tak to jsem vůbec netušil, kam se dneska dostaneme, teda v rámci srdcovek, že jsme zabrousili na takovýhle téma, ale je teda fakt, že nevím, jak to dneska, v dnešní době je, ale tenkrát, tak jako děti jsme normálně chodili jako pro ty cíga, ne? Rodičům prostě. A přesně, v 6, v 7 letech normálně nám to tam v těch trafikách prodávali. Bylo to tak, ne? Aspoň já tuhle zkušenost mám. Dáme si další srdcovku, vlastně už nám zbývají jenom dvě srdcovky, tak pomalu, ale jistě můžete začít přemýšlet, jakou byste dneska chtěli slyšet, jakou si dáme na přání. Za chviličku si o ní můžete napsat na WhatsApp Hit Rádia. Teď Pink, you.

0: poslední srdcovkou je Enigma. Beyond the Invisible a poslouchejte ten ženský hlas, který zpívá taky to ajajajá. Poznáváte ten hlas? Říká vám to něco?
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Je to totiž tato dáma. Ano, německá zpěvačka Sandra. Enigma je totiž německý strojový projekt, který založil její manžel a ona tam velmi často v písních zpívala právě doprovodné vokály a nebo občas samozřejmě záleží podle toho, jaký to byl hit, i hlavní part. No, to byla tedy poslední srdcovka. Poslední srdcovka, za chviličku nás čeká ještě srdcovka na přání, tak můžete psát na WhatsApp 777937777. Co byste chtěli slyšet? Já vám to strašně rád zahraju a ještě tady se tak jako koukám na zprávy, které posíláte na dnešní téma, který tady nám tak nějak úplně samo vzniklo, a to je, jak vaši rodiče a kde vaši rodiče vlastně jako kouřili tenkrát cigarety v bytě, a tohle asi nejistší zpráva. Hanka tady píše: moji rodiče byli oba kuřáci a pamatuju si, jak oba dva stáli u zapnuté digestoře a hulili, u toho ještě popíjeli Turka. Nekouřím, ani Turka nepiju, ale tenkrát to byl hit. Ano, na to jsem úplně zapomněl, že ten Turek tam prostě musel vejít s pořádným logrem. Tak to byla taková malá milá vzpomínka tedy na naše rodiče v těch 80. 90. letech. No a za chviličku možná třeba z 80. 90. let uslyšíme vaši oblíbenou srdcovku. Dejte vědět, co byste chtěli slyšet. Za chviličku srdcovka na přání na Hit Rádiu.
1: Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám. S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. PlotyDobrý.cz.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školu.

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
5: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
10: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
9: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
11: Vstupenky na dětiraje.cz.
10: Bude vejdán.
12: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
14: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Dua Lipa, Houdini.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio, 12.35 je aktuální čas a my máme taky dál teď před sebou jakože nejvyšší čas dát si srdcovku na přání. A já tady koukám na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777 a už teď vím, že půjdeme do 90. let a zavzpomínáme na legendární skupinu Fun Factory. To mě nepřekvapuje, že jste si napsali o Fun Factory, ale trošku mě překvapuje, že si o ní napsal chlap teda. ale jako proč ne? Fun Factory, hele, jako děti jsme na to pařili úplně všichni. Každopádně zpráva je úplně jasná, je od Myšáka a píše: ahoj Jirko, zahraj prosím Fun Factory Close to You, díky moc. A protože chce mít jistotu, tak mi ještě tady přes WhatsApp posílá i odkaz na YouTube, abych věděl, která to je. Děkuju, Myšáku, teď si 100% můžeš být jistý, že Close to You určitě zahrajeme. Takže se pojďme připravit a můžeme si ji dát právě teď. Takže Fun Factory Close to You. To není ona, víc, já v srandu. Dobře, tak tady je. Close to You, legendární hit. Páni, kolik vám bylo? Třeba v roce 92. Tak tady jsou srdcovka na přání.

0: Be Mine na Hit Radio, chviličku před 12:45, s váma Jirka Pelnář, srdcovky jsou za námi a před námi ještě celé odpoledne. No a po 14. hodině spolu probereme výmluvy, jo, protože mám tady příběh ze sociálních sítí, co mě totálně rozsekal a kterému možná ani nebudete věřit, ale potvrdil ho renomovaný server, takže je to pravda. Dobře poslouchejte, jo. Normálně chlap byl přistižen při nevěře a tvrdil svý partnerce, že je ve skutečnosti tajný agent FBI a že celá situace je součást undercover mise, jo? Měl se dokonce představit jako agent David Walker. A že ta druhá žena nebyla milenka, ale objekt jeho tajného sledování. To je co? A to se doopravdy stalo, tohle. To se fakt jako stalo. Je to jako neuvěřitelný. Někdo zapomene smazat zprávy, že jo? Někdo zapomene vypnout polohu, no a někdo zapomene, že není Jason Bourne. Takže jeho přítelkyně mu to samozřejmě nesežrala, jo? Takže to potom jako sdílela přes všechny sociální sítě a stalo se to virální. A já si jako říkám, že nejlepší na tom je, že ta výmluva byla vlastně tak šílená, že člověk skoro musí ocenit tu odvahu. Ne morálku toho chlapa, ale tu drzost. Že ne, na to snad nikdo nemohl jako vletět, ne, jakože já, sorry, jsem tajný agent FBI, no blbec prostě, jako úplnej. No a já si říkám, jakou výmluvu, nejšílenější výmluvu jste slyšeli vy při, ať už jako načapání někoho při nevěře, anebo kdekoliv jinde, jo, obecně prostě, jakou nejšílenější výmluvu a od koho jste kdy v životě slyšeli. Probereme to dneska spolu po 14. hodině, ale už teď posílejte jednotlivý výmluvy na WhatsApp Bitradia 777-937-777. Některý výběrový si dáme třeba i po 13. hodině. Do té doby například Linkin Park nebo Damiano David na Hitradiu.
1: Izomat stavebniny. Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Pozemek v Božicích u Znojma za 560 tisíc, stavební parcela v Červeném Kostelci u Náchoda za 892 800 korun, další stavební pozemek v Červeném Kostelci za 3 156 360 korun, byt 2+1 v Rýmařově za 3,25 milionu a komerční pozemky v Hradci Králové Třebeši za 7 150 500 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. Chytré hlavy do Jihlavy. CZ.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
6: Luka od Tytonu, dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
10: Orient Space. Tradiční thajské a ajurvédské masáže v Jihlavě. Přeneste se do světa hluboké relaxace. Uvolněte napětí a získejte zpět životní energii. Orient Space. Zažijte doteky plné probouzející vitality v novém masážním salonu Orient Space v Jihlavě na Masarykově náměstí 13. Orientspace.cz. Dopřejte si masáže od 650 korun s možností zakoupení dárkového voucheru.
11: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
12: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
13: Vinylovou? A bude sama hrát?
12: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
14: Experto Family. Od V podlahy.
15: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
17: Slyším Datart nákupy?
16: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
17: To je mazec.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Je tady závěr úterního poledne, Linkin Park, krátce před 13. hodinou. Lucie má připravené nejnovější zprávy, ještě předtím se podíváme na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a míříme rovnou na D1. Tam pozor na kilometru 165 směrem na Prahu. U krajnice stojí nepojízdné auto a může vás tam zdržet také kolona. Dobře dojeďte a stále vám je k dispozici naše dopravní linka. Info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka, království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
10: On air.
11: Online.
10: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Podvodníci zkoušejí další trik, vydávají se za zaměstnance České správy sociálního zabezpečení a slibují doplatek nebo zvýšení důchodu. Cílem je získat přístup k internetovému bankovnictví, pokračuje mluvčí zprávy Jakub Bejček.
13: Podvod může začít e-mailem s dokumentem, který napodobuje oficiální písemnost České správy sociálního zabezpečení. Následovat může telefonát údajného zaměstnance, který požaduje citlivé údaje nebo přístup k bankovnímu účtu.
12: Česká správa sociálního zabezpečení nikdy nežádá přístup k internetovému bankovnictví kvůli vyplacení důchodu nebo doplatku. Čeští žáci se v mezinárodním srovnání zhoršili v matematice nebo čtení. Přírodovědné, čtenářské i matematické dovednosti 15-letých žáků v zemích OECD loni dál klesaly. Česko zůstalo nad průměrem v celosvětovém žebříčku, se oproti roku 2022 ale pohoršilo. No a v nominaci českých volejbalistů na mistrovství Evropy má trenér Novák jasno. Je v ní 9 hráčů, kteří se podíleli na loňském 4. místě na světovém šampionátu. A mezi finální 14 jsou také 3 členové zlatého týmu z letošního mistrovství Evropy do 22 let. Turnaj pořádají Bulharsko, Finsko, Itálie a Rumunsko. Začíná zítra a potrvá do 26. září. Teď se podíváme k nám.
1: Masarykovo náměstí v Jihlavě užije policejní akcí pro veřejnost i děti. Bezpečný život na Vysočině se uskuteční ve středu 16. září. Dopolední program nabídne atraktivní pohled do světa policejní práce a techniky. Odpoledne se pak v parku Gustava Mahlera na Benešově ulici odehraje koncert Hradní stráže a Policie České republiky.
14: Akce týdne po Mošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Připravte si na oběd nebo odpolední pauzu ledový drink, protože teploty vystřelí až k 31 stupňům a slunce nás bude na Vysočině provázet po celý den. Zítra ráno pak může zapršet.
15: Hit Radio.
16: Jirka Pelnář.
17: Hit Radio.
0: A dnešní odpoledne pokračuje dál. Jsem rád, že posloucháte i v práci a třeba možná i na dovolený. Je, pokud máte dovolenou, takhle na začátku září, dobře vy, takhle jste si to ušetřili hezky. Ale i tak jsem rád, že ať už děláte cokoliv, tak posloucháte Hit Radio. Kdyby náhodou jste dávali nějakou fotku na sociální sítě, třeba shodou okolností i z dovolený, tak víte, že nemůžete jen tak někoho označit na sociálních sítích. Mám tady totiž etiketu 21. století. Jo, už to není jenom o tom, že muži ženám mají podržet dveře, ale těch slušných věcí je mnohem víc. Které to jsou, tak to vám řeknu za chvíli. Teď Bruno Mars.

Lost Frequencies. Je 13 hodin 12 minut, nejvyšší čas si vás trošičko taky vyzkoušet, jak zvládáte etiketu 21. století, jo? Když dáváte fotku na sociální sítě, označujete na ní automaticky své přátele? Pokud ano, tak pozor, může to být neslušné, jo? Pravidla etikety se vyvíjí s dobou a zásadní pravidlo je, že pokud to dotyčnému na fotce nesluší, tak ho prostě neoznačujete. Další pravidlo, nepoužívejte caps lock, když píšete zprávy nebo e-maily, jo, tedy velká písmena. Když napíšete větu jenom velkým písmem, tak to vypadá, že na dotyčného řvete. Když někomu voláte, tak si počítejte počet zazvoní. Tohle je jako zajímavé, jo. Protože maximum je 5. Jakmile to 5krát zazvoní, pokládáte telefon. Jinak už se to může brát jako obtěžování. To je blbost, co? Ale je to tak? Na druhou stranu taky kolikrát člověk vidí, že když nechce zvednout ten telefon a teď mu to tam pořád zvoní, jak si říká, pane bože, tak asi ti to neberu, tak to polož, ne? Tak asi to nevidím, asi to neslyším, tak co? No a na závěr tady mám ještě jedno. To se taky týká telefonování. Určitě se vám to stalo, když s někým mluvíte po telefonu a najednou to vypadne, tak nevíte vlastně jako, kdo komu má volat, že jo? Tak si voláte, pořád je tam obsazeno a tak podobně. Tak jednou provždy to pravidlo je jednoduchý, jo? Naspátek vždy volá ten, kdo volal jako první. To je všechno. Takhle jednoduchý to je. Jo, takhle vypadá etiketa 21. století. Tak můžete do světa. Tady máte Imagine Dragons. Jsme hit rádio, jo?

0: Úterní pracovní odpoledne trávíte ve společnosti Hit Radio, tohle byli Disturbed a já se ptám, co děláte zítra ráno? 7. Jste ještě doma? My k vám můžeme přijet na návštěvu. Nebojte se, uklízet kvůli nám nemusíte, ani se malovat. My jenom přijdeme, dáme vám peníze a zase jdeme pryč. Celý to zabere tak 30 vteřin. My jsme totiž návštěva, které chcete otevřít dveře. Ale pozor, musíte stihnout otevřít do 30 vteřin od zazvonění u dveří. Zvoníme ráno po 7. hodině ve snídani šampionu. Jakmile v rádiu uslyšíte zvonek, okamžitě utíkejte ke dveřím, protože my tam opravdu osobně můžeme stát. Včera to vyšlo, ale dneska ráno nám bohužel nikdo neotevřel. No a to znamená, že tedy k té základní 5000ovce přihazujeme litr navíc. Ano, když nám stihnete otevřít, tak opravdu dostanete minimálně 5000 korun a pak vždy po každém neotevření dveří každý další den přihazujeme 1000ovku navíc. To znamená, že zítra vám vezeme 6000 korun, když nikdo neotevře, no tak další den budeme mít 7000 a takhle to pokračuje dál. Podrobnosti, jak se přihlásit, najdete na webu hitradio.cz, tak držím palce. Vy se dáme za chvilku. Třeba tohle. Jay-Z, Alicia Keys. Vydáme se s nima do New Yorku. A pak se zase vrátíme zpátky do Čech. Nebudou chybět ani Vanastovy věci. Tak dál buďte s Hitradiem.
1: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
2: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Jsem hrdina.
13: Co tady blbneš?
12: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
13: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
12: Vše na 211.cz.
13: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
12: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
14: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šerry vajíčata 500 gramů za 59,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 49,90 a Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

pěkný odpolední. Tady na Hit Radio budeme dneska hledat nejšílenější výmluvu, kterou jste kdy slyšeli, anebo možná, kterou jste i kdy řekli. Na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 posílejte výmluvy, můžete poslat SMS-ku, hlasovku, to už nechám na vás. Jenom na mátku už tady pár zpráv mám. Třeba Tomáš píše, moje bývalá mi tvrdila, že chodí každý čtvrtek večer na jógu. Divné bylo, že se vždycky vracela nalíčená víc než před odchodem. Když jsem se zeptal, kde má podložku, řekla, že cvičí mentální jógu. Její instruktor se jmenoval Pavel a měl garzonku. Tak výborně, tak blbá výmluva, blbá výmluva. Jakou nejšílenější výmluvu jste slyšeli vy? Dejte vědět.

0: tedy pryč, pryč, pryč. Ano, pryč, už jsou prázdniny, pryč je léto. I když teda dneska je 30 stupňů, tak od zítřka zase přijde ochlazení. A jediná věc, která nám asi pomůže přežít ten konec léta a přijít podzimu v psychické pohodě, tak je co? Co? Ano, burčák. Co jiného? Já tomu říkám jemně perlivý reset metabolismu i mozku. Burčák už je v prodeji, tak jenom ale pozor, jo, při jeho koupi, hlavně u silnic a benzínek. Dávejte si na to bacha, aby ten burčák vás potom neresetoval víc ze spora než ze zora. Za chviličku Coldplay, taky Michael Andrews a Gary Jules, tak buďte s námi.
1: Peníze, spousty peněz a pro jednoho 50 tisíc. Dopak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest-stavby.cz.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes, sir!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
10: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
11: Under Armour makes you better.
12: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.

od Ditonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Chinasky jako poslední hit mezi 13. a 14. hodinou a my jdeme na zprávy. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Kromě prací by vás aktuálně neměly zdržet žádné výrazné komplikace. Pozor tedy akorát na cestáře, kteří mimo jiné pracují v levém pruhu na dálnici D1 ve směru na Prahu mezi kilometry 94 až 81. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
1: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
2: Hey, what's up? It's Rihanna.
3: I'm Harry. This is The Weeknd.
4: S Vianney k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Vianney, srdeční záležitost.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Opoziční lidovci chtějí svolat sněmovnu k hlasování o nedůvěře vlády, ANO, SPD a motoristů. Podle předsedy lidovců Jana Grolicha koalice s rozpočtem postupuje proti programovému prohlášení.
8: Proto za nás je důležité, aby jsme řekli na rovinu, jak to je, protože v případě, že vláda jedná v rozporu se svým programovým prohlášením, by podle nás měla toto programové prohlášení změnit a předstoupit před sněmovnu a říct si znovu o důvěru.
7: K záměru lidovců vyvolat hlasování o nedůvěře se připojí také ODS. Český premiér Andrej Babiš se nachází v potenciálním střetu zájmu, rozhodla Evropská komise. Svěřenecký fond podle ní situaci dostatečně neřeší. Komise zároveň potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplacení dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Premiéra Babiše postoje Evropské komise k jeho střetu zájmu nezajímá a neřeší to, napsal ČTK. Britský král Karel III. Potvrdil Harryho status neaktivního člena rodiny. V dopise vládě uvádí, že jeho mladší syn s manželkou Meghan po návratu do Spojeného království zůstávají neaktivními členy královské rodiny a nemají nárok na oslovení jako královské výsosti. Teď ještě pohled k nám.
9: Energetici v jaderné elektrárně Dukovany na Třebícku modernizují strojovnu. Práce zahrnují také investice do sekundárního okruhu. Právě tato zařízení zajišťují přeměnu energie vyrobené v reaktoru na elektřinu dodávanou do přenosové soustavy. K pracím využívají odstávku třetího bloku. Cílem údržby je zvýšit provoz elektrárny až na 80 let.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
9: Pokud plánujete po práci nějaký pohyb nebo jen tak relax na zahradě, Vysočina vám to vrátí na maximum. Jasné nebe a teploty až 31 stupňů to zaručeně jistí.
11: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
12: 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a my už za pár minut budeme hledat nejšilenější výmluvu, kterou jste kdy slyšeli, nebo možná i kterou jste kdy použili. A to z toho důvodu, že na sociálních sítích tak prolítl příběh, který je opravdu skutečný, a to o frajerovi, který byl přistižen s milenkou a své teď už ex, tak se vymlouval na to, že je agent FBI a že ta dáma není jeho milenka, ale je to dáma, kterou on jako tajný agent musí sledovat. Tak... Ano, Lucie tady obrací oči v sloup, já taky říkám, že to je naprostý vůl, že tohle ani není možný, ne, to použít.
7: Tak evidentně to možné je, že, když to udělal.
12: No ale...
7: Tak třeba máte lepší výmluvy.
12: Ano, a my je chceme slyšet. 777-937-777 je WhatsApp Hit Radia. Posílejte zprávy, pište hlasovky, nebo obráceně, jak chcete, pište zprávy a posílejte hlasovky.

Divoký kočky na Hit Radio. 10 minut po druhé hodině odpolední. Dneska tak společně hledáme nejšílenější výmluvu při často podezření z nevěry. Jo? Na WhatsApp 777-937-777 mi posíláte vaše zprávy a stojí to teda jako za to. Třeba Lenka píše, kamarád čin partner měl v mobilu kontakt Pneuservis. Volal mu hlavně večer, o víkendech a jednou dokonce i na Štědrý den. Když to potom prasklo, tak tvrdil, že jen dlouhodobě řešil přezutí. Tak je dobrý, tak hlavně, že neřešil prasklou gumu, ne, teda pneu. Ondra, kamarádce partner vysvětloval hotelový účet tím, že si potřeboval odpočinout od lidí. Jenže na účtu byly dvě snídaně, tak řekl, že měl velký hlad a byl tam i župan ve velikosti S a ten prý byl taky jeho, že velkou velikost neměli. Dobrá výmluva, OK. Roman, partnerka kamaráda, jasně, tvrdila, že jí píše osobní trenér kvůli jídelníčku. A zprávy typu chybíš mi prý znamenaly, že jí chybí bílkoviny. OK, výmluva vyšší dívčí, dobře. A mám tady dokonce i jedno přiznání, je to teda bez podpisu, logicky. Píše se tu, no tak dobrá, před 6 lety jsem měl milenku. Když nás potom moje teď už ex viděla, tak se mě doma ptala, jakože kdo to byl. A já jsem jí řekl, že to byla dívka, kterou jsem si zaplatil, abych jí vyzkoušel, jestli žárlí. Jako, nevyšlo to, což chápeme evidentně, takže jí prý teda odvezl potom pryč a už měl klid. No. Tak, OK, dobře. To je jedna výmluva za druhou. Která je nejlepší? Tak na to přijdeme už za chvíli, dáme jeden hit a vy ještě máte 3 minuty na to, abyste napsali na WhatsApp Hit Radia vaši výmluvu.

Sigma, Nobody to Love na Hit Radio. Dneska hledáme nejšilenější výmluvu, kterou jste kdy slyšeli, a mám ji tady. Mám ji tady, týká se opět nevěry. Nejšilenější výmluva. Projel jsem všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Radio, za to moc děkuju. A ta nejšilenější zní takhle. Ahoj Hit Radio, tohle není moje zkušenost, ale příběh, o kterém jsem slyšela. Jeden chlap své ženě dlouho tvrdil, že žena, která mu pořád volá a občas za ním jezdí, je jeho dcera z předchozího vztahu. Nakonec se teda ukázalo, že to žádná dcera nebyla, ale byla to jeho milenka, a ta navíc vůbec netušila, že on je ženatý. Takže výmluva, to je moje dcera. Bravo! Chápu, že tohle pár let mohlo vydržet. Ale stejně ta drzost. Co byste udělali, dámy? Sedím, že pořád žije. Já jsem, že máš štěstí, že ho nezabila. No, tak díky za všechny zprávy, které jste posílali. A tady máte ode mě hit. Alex Warren.

je 14 hodin 21 minut. Já vím, že je teprve úterý 8. ale co jiného takhle jako na začátku pracovního týdne dělat, než si plánovat víkend. A o víkendu sice přijde nějaký ochlazení, ale ty teploty budou pořád příjemný, kolem 22 stupňů Celsia, až ten další týden už to má jít pod 20. No a protože už začalo vinobraní, tak kde jindy, než tento víkend vyrazit na vinobraní. Můžete se podívat, vinobraní samozřejmě bude v průběhu celého září. Tím, že bylo extrémně horké léto, tak otázkou je, jak to vlastně vůbec bude vypadat s vínem. Tak odpověď je jednoduchá. Není to vlastně jako zas tak špatný, jo? Protože i přesto, že bylo extrémní horko a letošní sklizeň vína bude kvůli suchu výrazně menší, tak horké léto podle některých odborníků může prospět především modrým odrůdám. Jo. A velmi zajímavá prý mohou být i letošní svatomartinská vína. Tak nikdy něco špatné pro něco dobré, jak si říkám, tak uvidíme. Každopádně vyrazit na vinobraní po víkendu za mě skvělý nápad. DJ Antoine The Beachakers, to je další super hudební nápad, ty si dáme už za chvíli a k ním přidáme také i byt číslo 66, ve kterém bydlela Kateřina Marie Tichá.

0: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
1: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Dobrý den, jedete k volbám?
9: Jasně, příští zastávka volby.
8: Tak to jedu správně.
10: V sobotu 10. října bude jezdit volební autobus z Henčova, Heroltic, Hosova, Kosova, Pávova a ze Zborné do volební místnosti a zpět.
9: Příští zastávka, vaše volební místnost.
8: Parádní odvoz zdarma.
10: Ověřte si svou volební místnost podle adresy na jihlava.cz/volby, v aplikaci Jihlava v mobilu nebo v obálce s hlasovacími lístky. Volíte? Ověřte si, kam jdete.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
13: První domácí utkání Maxa ligy této sezony odehraje Dukla Jihlava proti Frýdku Místku. Vstupenky zakoupíte na www.hcdukla.cz. Přijďte Duklu podpořit zítra od 17:30 do Horácké multifunkční arény.
14: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Máme tady další slavnou blondýnu, která přešla na tmavší. Donald Trump se objevil na veřejnosti s výrazně tmavšími vlasy. Tak si říkáme, jestli je to nějaký jako podzemní trend, nebo prostě ho blond přestala bavit, co se to stalo.
3: Ale v čem je teda problém? Problém kde? Jasmin.
2: No ne, problém jako obecně barvení vlasů podle mě u mužů. A teď se nechci nikoho dotknout, ale mně se líbí, když umíme přiznat ty šediny. Jo? Když vidím babičky s normální barvou vlasů a ne fialovou, když vidím chlapy, kterým je 60 a nemají černou bujnou křtici.
3: Souhlas.
2: Ale tak nám dejte vidět, jak to máte s barvením vlasů.
3: Make vlasy color again.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Mažu stopy.

0: DJ Antoine a The Beat Shakers, 14:35, takže chviličku po půl třetí, půl čtvrtý, půl pátý, půl šestý, počítám to tady na prstech, přeci jen už je druhý pracovní den a je odpoledne. Za tři hodinky, tak Linda Nosková bude bojovat ve čtvrtfinále US Open se světovou jedničkou, takže my budeme určitě fandit, budeme držet palce. Do těch tří hodin, tak vás samozřejmě i nadále budeme bavit, já teda už ne, ale od 15 hodin naše odpolední show, která se na vás samozřejmě těší úderem 15. hodiny. Do třetí dáme například ještě Shakiru a chystám pro vás taky Blur a jejich Country House. To je jenom taková, řekněme, malá upoutávka na to, co by vás mohlo zítra zase čekat v srdcovkách tady na Hit Radio, které zítra budou začínat opět ve 12 hodin. No, a co vás dneska bude čekat v odpolední show? No to nevím, ale třeba se to dozvíte právě teď.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Čau, tady Marek.
3: A taky Markéta.
2: Každé odpoledne od pondělí do čtvrtka jsme tady s vámi.
3: Víme, kde se co na Vysočině šustne.
2: A když nevíme, vy nám to stejně napíšete.
3: A k tomu hrajeme.
2: Ty nejlepší hity pro celou Vysočinu.
3: Tak buďte s námi i dnes po 15. hodině.
2: My se těšíme.
1: Hit

Shakira s hitem Zoo. Posloucháte Hit Radio. 14 hodin 43 minut, to znamená, že za chviličku už máte doma ze školy i ze školky tu vaší Zoo. Tak pevné nervy. A jinak zkuste udržet nervy na úzdě i dneska za volantem. Mám pro vás challenge. Jo, zkuste až do zítřejšího poledne nepoužít klaxon, nevyblikat nikoho dálkovýma, neťukat si na čelo, nebo neukazovat prostředníček na ostatní řidiče. Schválně, jestli to dokážete, zítra ve 12, nám začnou srdcovky a my se tady znovu spolu na Hit Radio uslyšíme, tak to probereme. Možná si říkáte, že to je extrémně těžká challenge, nebojte, já vím, že to bude těžký, ale ne tak moc jako challenge pro řidiče bavoráku, aby používali blinkry. Ale to si necháme na někdy jindy. Já jsem Mirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra ve 12 a do 15. hodiny, než začne odpolední show.

0: Od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Myslíme ty čtyřnohé i ty dvounohé. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Plotydobrý.cz.
1: Dotace z Fatre jsou zpět.
2: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
1: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
2: Ti, co sousedům staví novostavbu.
1: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
3: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: Orient Space. Tradiční thajské a ajurvédské masáže v Jihlavě. Přeneste se do světa hluboké relaxace. Uvolněte napětí a získejte zpět životní energii. Orient Space. Zažijte doteky plné probouzející vitality v novém masážním salonu Orient Space v Jihlavě na Masarykově náměstí 13. Orientspace.cz. Dopřejte si masáže od 650 korun s možností zakoupení dárkového voucheru.
6: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
7: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
8: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha. Nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Jdeme na nejlepší dopravní servis na Vysočině a na to, že nám to na silnicích houstne, tak se aktuálně jezdí bez větších potíží. Tam, kde se pracuje, očekávejte, že budete popojíždět, a to například na výjezdu ze Žďáru nad Sázavou na Hamry, ale nic dramatického, ale kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
5: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Čeští žáci se v mezinárodním srovnání zhoršili v matematice nebo ve čtení. Přírodovědné, čtenářské a matematické dovednosti 15-letých žáků v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj loni dál klesly. Česko sice zůstalo nad průměrem, v celosvětovém žebříčku si oproti roku 2022 ale pohoršilo. Volodymyr Zelenský doufá, že se setká se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Chce s ním jednat o americké pomoci při protivzdušné obraně Kyjeva. Na ten ruská armáda v posledních týdnech zesílila útoky. Schůzka by se měla uskutečnit po 20. září. Cena mědi v pondělí vystoupila na nové rekordní maximum. Překonala tak dosavadní letošní rekord. Za růstem stojí především obavy z nedostatku mědi mimo Spojené státy. K růstu ceny přispívá také slabší dolar. Ten zlevňuje měď z pohledu držitelů ostatních měn. No a záchranáři v Nepálu pátrají po přeživších v tunelech vodních elektráren. Podle odhadů by tam mohly být uvězněné desítky dělníků. Pátrání pokračuje téměř 2 týdny po ničivých záplavách. Ty způsobilo zřícení ledovce do řeky na hranici Nepálu a čínského Tibetu. Zahynuli při nich stovky lidí.
6: Akce týdne Komošrotu Bargo. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Bargo, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Také odpoledne nás čeká pořádná letní pohoda. Obloha nad Vysočinou bude jasná nebo jen s pár mráčky. Teploty se šplhají až na tropické hodnoty a už tady máme aktuální maxima dnešního dne. Havlíčkův Brod zatím vede 31,7 stupňů, Jihlava 31,3 a Třebíč dnes v maximech 31,5. Zatím, tak si ten slunečný letní den krásně užívejte.
1: Hit Radio Vysočina.
8: A my užíváme. Mára a Markét vás zdraví po 15. hodině na celou Vysočinu a mohli jsme ten den nastartovat tím, že velmi rádi bychom ráno rozdali v naší snídani šampionů 5000 korun. Jak to dopadlo, my si to připomeneme už za malý okamžik. Teď posíláme další hity Like It, Nádech, anebo hit Golden, tak pohodové úterý.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Ano, máme tady pomyslný, no co pomyslný, reálný 100 tisícový balík a každé ráno do něj sáhneme a minimálně 5 tisíc korun z něho vyndáme. Zazvoníme na zvonek v našem vysílání, v našem éteru, v naší snídaní šampionů mezi 6 a 9. No a na vás je co nejrychleji přiběhnout ke dveřím, tedy v tom časovém horizontu 30 vteřin a přihlásit se naší hlídce, která tím 5 litrem mává. Tak takhle jednoduché to je, nám se hned včera to první kolo povedlo, my jsme rozdali 5 000, dneska jsme byli znova opět, ale na jiné adrese, zase zazvonil zvonek v našem vysílání, ale bohužel nebylo po vás vidu ani slechu.
2: Pokud ale chcete, aby po vás bylo vidu a slechu, musíte se registrovat do naší soutěže, tak běžte rychle na Hitrádio Vysočina, kde tu registraci můžete podniknout a zítra hrajeme a zvoníme o 6 000 korun.
1: Ano, tak buďte připraveni a podrobnosti samozřejmě na našem webu hitradiovysočina.cz. Já jenom připomínám, že v pátek 25. září hrajeme ve finále o krásných pevných 50
2: 000 korun.
0: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Hit Rádiu Vysočina, 15 hodin 16 minut k tomu. Hezké úterý přejeme, no a možná ještě o kus hezčí bude středa, protože zítra to jsou na programu první zápasy druhé nejvyšší hokejové soutěže. Maxa Liga startuje, Jihlavská Dukla přivítá Frýdek Místek a Třebíč ta na novém staďáku přivítá Tábor. Oba dva zápasy startují o 17:30 a Lupeny si samozřejmě můžete ulovit na webu jak Dukly, tak i případně Třebíče. My budeme to sledovat, budeme fandit.
1: A fanoušci rozhodně namastit svaly a hlasivky znova musíme pořádně fandit.
0: Hele, ale s tou klobásou třeba v případě Jihlavské Dukly.
1: Klobásy.
0: Já jsem tam byl teď posledně, že jo, na přípravném utkání jednom a ty klobásy tam fakt jako
1: stojí
0: hlava. Hele, Dukla, klobouk dolů, kdo umí, ten umí, fakt, výborný.
1: Já jsem tam měla takový dlouhý, mě tam teda taky chutnali. To byly asi ty cigára, nevím, to nebyla asi klobása, ale ty byly taky výborný, takový vyuzený, pěkně, lehce ostrý, jako už se těším na hokej.
0: Vidíte, my chodíme na hokej jako do řeznictví. Za chvilku jim byla.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečeva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
10: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
11: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha. Nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park na Hit Radio Vysočina krátce před půl čtvrtou. Market, když se řekne Švédsko, co se ti vybaví?
1: Krásná příroda určitě.
0: Polární záře.
1: Polární záře a nějaká dobrá muzika.
0: Ano, já jsem se takhle zeptal doma a první, co jsem slyšel, byla odpověď masové koule.
1: Aha, jasně.
0: Masové koule, protože
1: zase
0: jeden...
1: Zase jsme to jídla.
0: Ano, nejmenovaný obchod s nábytkem dělá výborný masový koule a ten obchod je prapůvodně ze Švédska. Mohou to být taky samozřejmě auta, protože švédská auta to je taková garance jako bezpečnosti. Mm-hmm. Jo? A jak už jsi říkala, může to být muzika. Protože ABBA.
1: Ano, taky ze Švédska.
0: Rockset.
1: Jasně.
0: Protože Timberlink.
1: Tam docela jako jsou plodný na tyhle ty šikovní muzikanty.
0: A u toho posledního se zastavíme, Timberlink, Timberg, anebo všem známý Avicii, kterému by dnes bylo přesně 37 let. To je velikánská hudební ikona, na něj vzpomíná celý svět, megatalent. Nejenom DJ, ale troufám si říct, velký hudební genius. Není to tak dávno, co jsem konečně zkouknul ten dokument o něm a je to velmi, velmi silně jako emotivní, tak možná doporučuji, někde na Netflixu jsem to viděl. Každopádně právě na počest Aviciho Tima Berka, Tima Berlinga si dáme jedno jeho záležitost z roku 2013, album True, který jsem si tenkrát kupoval, myslím si, že v Táboře. Měl jsem z toho neskutečnou radost. Tak si pojďme dát jednu vele úspěšnou pecku. Avicii a jeho hit Hey Brother. Tam nahoru posíláme pozdravy.

0: co se děje na Vysočině.
1: 10. až 12. září můžete vyrazit do Třebíče a spojit to třeba s rodinným festivalem ČesFest, který se koná na Podzámecké Nivě. A po celé 3 dny se můžete těšit na hudbu jako MIG 21, letní kino, sport i zábavu pro celou rodinu. No a co je super, je vstup zdarma. Zveme taky do Lipnice nad Sázavou, která od 11. do 13. září ožije folkem, a na legendární festival obohacený o divadlo a literaturu se můžete vydat do amfiteátru, ale těch akcí je mnohem více.
2: Ano, další najdete na našem webu hitradiovysočina.cz, tak si to hlavně pořádně užijte.
0: Vysočina, tady jsme doma.
3: Zvu vás na Den chytré mobility, který se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích v sobotu 19. září, a všechny technologie, většinu z nich, si budete moct sami vyzkoušet. Akce je zdarma. Když dorazíte, budete si moci sednout do autonomně řízeného auta, podívat se do očí, popřípadě dokonce si stoupnout do cesty doručovacímu robotu. Chybět nebudou ani ukázky elektromobility, moderní logistiky nebo vhled do budoucnosti vysokorychlostní železnice a městské hromadné dopravy. Den chytré mobility je určen rodinám s dětmi, studentům i všem, které zajímá, kam se mobilita a technologie s ní spojené posouvají. Snažíme se ukázat moderní mobilitu srozumitelně a prakticky, abyste se jí nebáli, abyste věřili, že to, co děláme, nám bude pomáhat, bude bezpečné, a abyste vlastně všichni si mohli užít ty technologie na vlastní kůži. Důležité je včas se registrovat na webu www.denchytremobility.cz.

0: stavebniny. Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
2: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
1: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
2: Café-gusto.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: Stavebniny Deck přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na deck.cz.
12: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
13: Hit Radio Vysočina.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Ray Dalton na Hit Rádiu Vysočina za 9 minut v 16 hodin, za chvilku zprávy, pohled na silnice a taky náš biják po 16. hodině. Máme pro vás další volňásek do multikina Sinestar.

0: po muzice na nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na příjezdu do Brna po D1 počítejte se zdržením a na obchvatu Havlíčkova Brodu pak počítejte s pomalu jedoucím provozem. No a kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Kyně v Županu, soused v Trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní?

0: minut na Hit Radio. Zlepši si náladu. Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
2: 16 hodin nechybí krátké zprávy a Klára Zemanová přeje hezké odpoledne. Andrej Babiš společně se Schillerovou vysvětlovali detaily rozpočtu poslancům SPD. Schillerová po jednání novinářům řekla, že debata se vedla především o budoucnosti a plánovaných strukturálních reformách. Poslanec SPD Jan Hrnčíř zmínil, že jednání bylo krátké a konstruktivní. Pokračovat bude ve středu. A ve středu přes Českou bude rovněž přecházet studená fronta. Ta přinese četné srážky nejvíce na Moravě a ve Slezsku. Lokálně tam může spadnout kolem 40 mm deště. Vyloučené nejsou ani bouřky. Středeční srážky ale podle meteorologů problém se suchem nevyřeší. Píšou o tom novinky.cz. Slovenská policie už v pondělí zadržela čtvrtého obviněného cizince v kauze překaženého žhářského útoku na výrobce bezpilotních systémů a předala ho do vazby. V tiskové zprávě to dnes oznámilo policejní prezidium. No a Británie, Francie a další země omezí dovoz zboží z izraelských osad. Podle agentury Reuters to dnes oznámili jejich ministři zahraničí ve společném prohlášení. Situace na západním břehu se vinou bezprecedentních násilností ze strany osadníků výrazně zhoršila. Informují o tom ministři.
3: A už zítra začne na 7 stadionech nový ročník první hokejové ligy. V roli hlavního favorita do ní vstoupí Jihlava, která bude útočit na třetí celkový triumf za sebou. Hlavním cílem Dukly je postoupit do extraligy. Prvním soupeřem bude zítra Frýdek Místek. Zápas začne v 17:30. Ve stejný čas pak začne bojovat Třebíč, také doma, a to proti Táboru.
4: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Na Vysočině si užíváme léto se vším všudy. Provází nás jasná obloha, maximálně pár mráčků a ryze letní teploty. Libice nad Doubravou hlásí aktuálně 32,2 stupňů, Přibyslav 30. V uvozovkách nejnižší teploty Bystřice nad Tenštejnem 29,1. Zkrátka ideální den vyrazit někam k vodě, protože zítra už by mělo začít pršet.
0: Hit Radio Vysočina.
6: A máme tady pro vás připravený náš biják, další volňásek do multikina Sinestara. Dneska si troufám říct, že to bude skoro jako úplně easy záležitost, připravená hudební filmová ukázka, ale myslím si, že opravdu jako easy peasy.
5: A hlavně má začít pršet a být chladno, takže i kino bude ideální volba.
6: Ano, tak se to i hodí. Tak připravujte telefony, až zazní za chvilku ten signál. Volejte, tady už Lipo a Krištof.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč.

předčasné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochy. Když ty si vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci. A občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat. Dotyk šeří.

0: Cyrus pracuje na novém albu. Tohle bylo z toho předposledního End of the World na Hit Radio Vysočina 16 hodin 10 minut. K tomu je tady náš biják. Biják. Biják. Další volňásek do Multikina Sinestar a na telefonu připravená v autě čekající Jitka, která jede směr Dušejov. Jitko, ještě jednou hezké odpoledne, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Jituško, zdravíme, jaká je cesta, prosím tě? Jak to jezdí?
1: Jo, tak je to dobrý. Na to, že je odpoledne, tak je to fajn.
0: Jo. Ale jak bys hodnotila to úterý jedním slovem?
1: Tak docela dobrý.
0: To byly dvě dokonce. No.
3: Ale, ujtě, všechno dobrý, je to dobrý.
0: Slova nehodnotíme, dneska jsme tady v tuhle chvíli od filmu. Dneska je to hudební filmová ukázka, protože je úterý, Jíťo, ale bude se trochu do ní mluvit, takže by to mohlo být jako jednodušší, jo. Je to moje oblíbená záležitost. Tak jsi připravená?
1: Ano.
0: Jdeme na to, tady to je.
4: Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its 5-year mission. To explore strange new worlds.
0: Tak, tam byla melodie, mluvení.
1: No, tak to vůbec nevím.
0: Jakože vůbec?
1: Vůbec, nevím. Zkusím nějaký Hvězdný války nebo něco takového.
0: Říká,
1: to vůbec není můj styl tohle.
3: Já vůbec nevím, já nemůžu říct nic. Ani píp.
0: Takže Marku, říkáš Hvězdné války v angličtině Star Wars.
1: Jo, jo.
0: Nechceš si to rozmyslet?
1: Ne, já fakt nevím.
0: Jsem jak chcete být milionářem.
3: No, úplně.
0: No dobře, tak Hvězdné války.
3: To je napínavý.
0: Star Wars, pojďme se na to podívat.
3: Aha.
0: A mě to mrzí, mrzí mě to. Nebyla si daleko od pravdy. Byl to seriál Star Trek.
3: Star Trek.
0: Star Trek. Enterprise.
1: To nesleduju.
0: Loď Enterprise.
3: Teda ale jako myslela jsi to dobře, šla si dobrým směrem.
0: Ano,
3: to
0: ano,
3: jako jo.
0: Ta myšlenka byla dobrá. Jíťo, moc děkujeme za hru každopádně. Zkus v dalších dnech, třeba budeš mít štěstí, bude i více lístku ve hře. Každopádně dneska bez lístku. Měj se krásně, užívej úterý.
3: A šťastnou cestu.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak dneska to neklaplo, zcela záměrně dneska vybráno i Star Trek, protože je to přesně 60 let od té doby, kdy vesmírná loď Enterprise se poprvé dostala na televizní obrazovky, psalo se 8. září roku 1966. Televize NBC odvysílala. A pak to mělo moc, moc, moc, moc dílů.
3: Tak děkujeme, děkujeme, Marku.
0: Zítra odvalu Penny. Biják, Hit Rádia Vysočina.

0: Kid Laroi a Justin Bieber na Hit Rádiu Vysočina po čtvrt na pět. Přejeme pohodové úterý, dneska teda hiták zase. 29, 30, 31, Marketa to tady sleduje, nevěří vlastním očím. No. Na Havlíčkobrodsku největší vedro aktuálně.
1: A zítra ale už to půjde dolů a potom by mělo začít pršet a já to tady právě sleduju a říkám si, jak bude asi v sobotu. A to by měl doznívat ještě nějaký déšť zpátka z noci a já se říkám, že by mohly růst houby, že by mohlo být hezky na tohle sto. Já chci jít v sobotu ráno do lesa. Tak to bude tohle počasí takový pěkně vonavý, ideální. To se na to těším.
0: Hele, takhle, maximálně najdeš houby.
1: Maximálně najdu houby a to jsem s tím naprosto v pohodě.
0: Imagine Dragons už za chvilku.
2: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za dvacku. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
10: Under Armour makes you better.
11: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
12: Orient Space. Tradiční thajské a ajurvédské masáže v Jihlavě. Přeneste se do světa hluboké relaxace. Uvolněte napětí a získejte zpět životní energii. Orient Space. Zažijte doteky plné probouzející vitality v novém masážním salonu Orient Space v Jihlavě na Masarykově náměstí 13. Orientspace.cz. Dopřejte si masáže od 650 korun s možností zakoupení dárkového voucheru.
13: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
14: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design, nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM, jeden dekor, jeden celek.
15: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
16: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
17: Pro doma.
2: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tereza Mašková, Marek Lambora na Hit Rádiu Vysočina o 16:30. Pamatujete si ještě, která písnička vám hrála na prvním rande s vaší první láskou?
1: No, nám nehrálo nic. My jsme se o muzice jenom bavili, kdo co poslouchá, ale byli jsme venku na rande, takže jsme jako nic neposlouchali.
0: Vy jste dělali úplně něco jiného, než dělali, že byste poslouchali muziku, jasně. No.
1: Já důležitější věci na práci.
0: Takhle, to byla řečnická otázka na všechny. Evidentně vidíme, že Market není ten správný respondent, který by měl odpovídat.
1: Já jsem se hned zapojila, věď, mě se vůbec neptal.
0: Klidně dejte vědět, jestli pamatujete. Nebo první třeba song, když jste byli poprvé u moře na dovolené. Ty taky jo. Nic, taky ne. Tam děláš jiný věci. Takhle, já věřím v to, že vy ostatní pamatujete. To jsou totiž hity, které stačí slyšet prvních pár sekund a najednou jste o desítky let mladší přesně v ten moment, kdy jste to tenkrát zažívali a slyšeli. A i od toho tady máme večerní Hit Radio Classic. Takhle můžeme hezky zavzpomínat hudební večerní speciál nabitý těmi největšími hity let 80., 90. a milénia. A jednu takovou topovou záležitost, která vás možná přenese někam pár let zpátky. Tak tady máme jako ochutnávku na ten večer Sum 41 a hit z roku 2001 Into Deep. Ano, kytary a beaty, jdeme na...

0: energie do úterního odpoledne Swedish House Mafia na Hitrádiu Vysočina, 16 hodin 41 minut, k tomu takový aktuální čas. A co je taky aktuální a možná trochu nezvyklý, 8. září v kalendáři a venku tropický teploty. Market to tady sleduje, kde je aktuálně tedy největší hicák?
1: Tak zatím to teda vyhrává Kostelní Myslová z 32,7 stupni a na patý šlape Libice nad Doubravou 32,4. Ale co se tak dívám jako na ty teploty dnešního dne, maximální, tak prostě přes tu třicítku. To šlo úplně všude.
0: Dneska jsme se zahřáli a ještě stále zahříváme. Něco nám říká, že budou opět se přespisovat teplotní rekordy, ale na to je ještě chvíli čas, tak aby se to dalo správně spočítat.
1: Zhodnotíme, když tak zítra.
0: Huba Sténka nebo Alex Warren na Hit Rádiu Vysočina už za chvilku. Hit Radio.
2: Dotace z Fatre jsou zpět.
3: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
2: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
3: Ti, co sousedům staví novostavbu.
2: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
4: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
5: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.
8: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
9: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
8: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
9: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
10: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
11: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kráji zamíchej a chopej.
14: Ňam, ňam, ňam. Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ.
15: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, Velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest-stavby.cz.
16: Hit Radio Vysočina.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

14. hodina, blíží se zprávy, taky mrkneme, jak to jezdí nebo ne. Huba Steng na Hit Rádiu Vysočina za chvilku, 17. hodina, blíží se zprávy, taky mrkneme, jak to jezdí nebo nejezdí na silnicích po Vysočině. A teď už Selena Gomez.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a stále opatrně na dálnici D1 na kilometru 149 směrem na Brno, kde máme hlášenou porouchanou dodávku. I nadále přejeme šťastnou cestu a stále je vám k dispozici naše dopravní linka. Vaše info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
5: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
0: Je 17 hodin a to je čas na další krátké zprávy. Zdraví vás Klára Zemanová. Ministr životního prostředí Igor Červený se vyjádřil k ekologické situaci na Šumavě. V bývalém vojenském prostoru Dobrá voda průzkum odhalil zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. A to včetně rtuti, arsenu nebo dioxinu. Území už zabezpečila policie a na konci září začne jeho sanace. Řecká zoologická zahrada pečuje o 3 mláďata kriticky ohroženého tygra sumaterského. Dvěma měsíčním tygřatům dnes veterináři aplikovali čipy a podali očkování. Píše o tom agentura AP. Podle odhadů ve volné přírodě zbývá pouhých 400 jedinců, a to především kvůli rychlému kácení lesů. Vývoz ropy z Kuvajtu se zotavuje. Stále více tankerů totiž nachází způsoby, jak se dostat přes Hormuzský průliv. Kuvajt teď vyváží zhruba 1 milion barelů ropy denně, včetně přepravy pomocí transferů mezi tankery mimo Hormuzský průliv. No a finále domácího fotbalového poháru se stejně jako v minulé sezóně uskuteční na stadionu v Hradci Králové. Na dnešním zasedání o tom rozhodl výkonný výbor fotbalové asociace. Úředním hracím termínem finálového zápasu bude středa 12. května příštího roku.
8: Novoměstská nemocnice otevírá novou ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, a to přímo na dětském oddělení od 1. října. Aktuálně přijímá pacienty k registraci. Ordinační doba nové ambulance je zatím stanovená na pondělí, středu, čtvrtek a pátek. V případě potřeby bude prodloužená na 5 dní v týdnu. Podrobnosti najdete na webu nemocnice Nové Město na Moravě.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Na Vysočině nás po krásném letním dni čeká klidná noc s teplotami mezi 14 až 17 stupni. Zítřek pak začne slunečně a nabídne až 28 stupňů. Odpoledne ale dorazí déšť, bouřky a silnější vítr, takže to vypadá, že se budou hodit jak brýle, tak deštníky. I tak si to užijte.
6: Hit Radio Vysočina.
10: Hlavně si to nesplíst a nekrýt se třeba brýlema, jo, nedávat si před oči deštník.
0: Taky se to může stát. Hele, ta roztěkanost, to člověk nikdy neví, co to s ním provede.
10: Máme toho moc a Market jde odpočívat, loučí se
0: já
10: s námi.
0: Já možná si půjdu ještě zaplavat, tak dám zítra vědět, jak to dopadlo.
10: Poslední, možná letní, taková krásná romantická plavačka, koupačka. No tak ahoj.
0: Ahoj.

z něj všechen vztek a chtíč. Doufám, že nás přijdeš oba zvednout a odvedeš nás pryč. Jestli ještě máš můj klíč.

kouří od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

Hit Rádiu Vysočina, 17 hodin 10 minut. K tomu mám pocit, že na Facebooku se nám tak rozšířil trochu takový nešvar přidávání starých fotek, co se týká úlovků v houbaření. Jo, prostě starý fotky ze starých sezon, protože jinak tomu nechci jako ani nějak jako uvěřit. Stále se to tam na mě sype, jak nachází se ve velkým jako plný košíky, skoro až jako nůše. Teď tady zrovna vidím jednu takovou krásnou fotku, tam 6 košíků a jedno prostírání, prý Vysočina Pelhřimovskou, úplně jako narvaný hřibama. Tak se koukám samozřejmě do komentářů, kde teda jako Pelhřimovsko. A teď lidi píšou, že umělá inteligence, že to není pravda, že jsou to staré fotky. A někdo píše, že třeba na Pacovsku strašně moc jako opravdu rostou. Tak by mě zajímalo, jestli na Pacovsku rostou, to já bych měl de facto jako za barákem, taky bych si vzal košík o víkendu a vyrazil bych. Akorát vždycky jsem tak trochu jako smutný a zklamaný z toho, že si myslím, že něco a pak ve finále vůbec nic, tak klidně dejte vědět. My posíláme další hity za chvilku, Ed Sheeran nebo jedna pohodová záležitost právě teď, Gary Halliwell.

0: Jedna romantická záležitost takhle při úterním odpolední na Hit Rádiu Vysočina. Ed Sheeran, jeho Hit Perfect. Padla tady otázka, jak je to tedy s tou houbařskou sezónou. Jako jsou plný košíky, nejsou plný košíky, rostou hřiby, nebo rostou jenom babky, nebo vůbec nic. Já jsem tady četl a koukal nevěřícně na fotku na Facebooku, že prý na Pacovsku a všeobecně na Pelhřimovsku, tam to jede, tam to frčí. A posílá Milan fotky nejen z Pelhřimovska, ale ze Ždírce nad Doubravou a taky plný košík. Takže i tam, takže ano, rostou. Ale nemůžu se zbavit toho pocitu, že já když vezmu ten košík o víkendu a klidně ráno vstanu, abych nešel takzvaně na pražáka, tak půjdu jako poctivě ráno na houby. A oni se ty potvory určitě přede mnou schovají. Kato a John nebo Kamarád už za chvilku.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
2: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
5: tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
17: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design, nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM, jeden dekor, jeden celek.
1: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Rebellion na Hit Rádiu Vysočina o 17:30. Dneska úterý 8. září v kalendáři. Koukám, svátek Mariana. No tak všem Marianám přejeme jen to nejlepší. Ale v kalendáři známých osobností jedna velká hudební ikona dneska slaví narozeniny. Je to až neuvěřitelný, nevypadá vůbec jako na to 47. Sedmý narozeniny, prosím pěkně, má dneska Pink. A to bych fakt teda netypoval, že takovýhle věk. No tak Pink přejeme jen to nejlepší a dáme si samozřejmě od ní jednu hitovku, ona jich má tuny, ale posíláme jednu takovou ikonickou Don't Let Me Get Me.

0: Hit Radio Vysočina.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.
2: Je to všechno.

0: hodiny a její hit jsou hvězdí na Hit Rádiu Vysočina, 17 hodin 40 minut k tomu. Takový je aktuální čas, my doufáme, že už máte po práci, pokud ne, ještě makáte nebo doháníte nějaké povinnosti, tak hlavně, ať to jde hezky od ruky, ať to utíká. A i k tomu budeme servírovat za malý okamžik, ještě než odstartujeme Hit Rádio Klasik 18. hodinou další hity. Zara Larsson anebo Cyril už za malý okamžik, tak užívejte s námi.
1: Jediná oficiální Meridian Lounge na Vysočině míří do City Parku Jihlava. Dopřejte si terapii módou. Načerpejte podzimní inspiraci a nakupujte s výhodami navíc. 18. až 21. září Dny Meridian.
2: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
3: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest@stavby.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Divadlo nechodí po horách. Divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, jedna sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
9: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvispomysl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
3: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
4: Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů.
3: Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
5: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hit Radio Vysočina.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

na Hit Rádiu Vysočina za 8 minut přesně 18 hodin, za chvilku už Hit Rádio Klasika, ty největší hity 80, 90 a milénia. Marek Grande se loučí, mějte se krásně, užijte úterního večera, no a zítra ve 3 odpoledne s Markem opět se budeme těšit, ahoj.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Nejlepší dopravní servis na Vysočině a opatrně na D1 na 149. kilometru směrem na Brno. Dávejte tam pozor na porouchanou dodávku. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
3: tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma.

0: 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
4: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Kontrola 112 kamionů odhalila 14 přestupků. Nejčastěji šlo o předjíždění nebo nepoužití pásů. Nejzávažnějším přestupkem bylo couvání s kamionem na dálnici. Preventivní akce probíhala dnes na dálnici D8 na 78. kilometru. Policie vyměřila pokuty za 62,5 tisíce korun. V Národním parku Šumava se našly nebezpečné chemikálie. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného má jít o rtuť nebo arzen v lokalitě bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Klatovsku.
5: Na daném území se nachází přibližně 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů, které právě obsahují tyto velmi nebezpečné chemické látky. V tento moment připravujeme na ze strany ministerstva životního prostředí ve spolupráci ministerstva obrany a ministerstva vnitra opatření, kterými samozřejmě obratem budeme celou situaci řešit.
4: Nález nijak neomezí provoz na turistických trasách. Jde o místa, kam se lidé nedostanou. Pro pěší a cyklisty se nic nezmění. Zdravotní stav slovenských siamských dvojčat je 3 měsíce od narození stabilizovaný. Po první operaci se další komplikace neobjevily. Bratislavská dětská nemocnice potvrdila dřívější vyjádření rodiny, že připravuje rozdělení dvojčat ve specializovaném zařízení v Saudské Arábii. Zítra začíná volejbalové mistrovství Evropy. V české nominaci 9 hráčů, kteří se podíleli na loňském 4. místě na světovém šampionátu. Mezi finální 14 jsou také 3 členové zlatého týmu z letošního mistrovství Evropy do 22 let. Turnaj pořádají Bulharsko, Finsko, Itálie a Rumunsko a potrvá do 26. září.
6: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Ve druhé polovině noci čekáme od západu přibývání mraku a k ránu se ojediněle přidají přehánky nebo dokonce i bouřky. Ranní teploty 20 až 16 stupňů. V Čechách z kraje dne zataženo deštivo, výjimečně bouřky. Na Moravě a ve Slezsku počítáme s deštěm až později na večer. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Postupně se rozfouká studený severní vítr.
7: Krásný večer, pár minut po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová a je to tu. Další večer plný toho nejlepšího z 80., 90. a taky milénia. Tak si pěkně protáhněte, dámy a pánové, jdeme na to a bude to velký. Slyšíte, že nekecám? Bon Jovi, It's My Life, tak si to užijte.

The Tide is High, to jsou Blondie, posloucháte Hit Radio, krásný večer. A jízda MHD může být někdy bolestivá, záleží na to, na tom, s kým jedete, že jo. No a takhle, už proběhlo spousta pokusů o kampani, abychom usměrnili lidi v tramvajích, takový ty základní věci, jo, jakože by bylo dobrý tam třeba nejíst, nahlas netelefonovat, nepouštět si nahlas hudbu a tak podobně. No a teď prosím vás, brněnská MHD, a to teda do Brna míří velká pochvala, přichází s novou kampaní. Venku je zatím první video a je to skvělý. Kdo jste ještě neviděl, doporučuju. Podívali se na právě 4 zásadní problémy a položili si k tomu jednu zásadní otázku. Co kdyby se takhle choval každý? Jo. A je to právě telefonování, nahlas, hudba, nahlas, taky otravná konzumace jídla nebo převážení rozměrných předmětů. Spojili se k tomu s herci brněnského divadla Husa na provázku. Venku je to s tím telefonováním a já vám říkám, pusťte si to. Je to skvělý. Přidali k tomu nutnou dávku humoru, což je prostě u těchto věcí potřeba. A já bych jenom chtěla dodat, že u těch telefonátů nahlas to je strašně nefér, jo? Protože si to představte, vy nechtěně posloucháte něčí rozhovor, protože vám ho křičí do ucha, no a on před tou pointou vystoupí a vy pak nemáte kompletní příběh. Tak na to myslete, až budete příště telefonovat v tramvaji nahlas nebo v autobuse, tak aspoň ostatním řekněte, jak to celý dopadne, jo? Činasky a drobná paralela právě teď do uší.

0: U96 Night in Motion, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný úterní večer, ano, je úterý mimochodem. Nevím, jestli v tom jsem sama, ale dnešek měl trošku takový středeční vibe. Tak ne, prosím vás, ne, je teprve úterý. Zároveň je nejteplejší den tohoto týdne, doufám, že jste stihli aspoň trošku nasát ty sluneční paprsky. Já jo, i když nechtěně, pač jsem šla ráno běhat, byl to blbej nápad, mám spálený obličej, co se dá dělat, tak doufám, že vy jste ty poslední pořádný paprsky využili pořádně, protože zítra se má trošku ochladit. A já myslím, že po dnešku se na to možná i tak trochu těšíme. Na co se můžete těšit dál v našem playlistu, to jsou New Order, jejich True Faith a taky Cranberries a Animal Instinct, tak buďte s námi.
1: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Póda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
2: V Jihlavě se změnila volební mapa. Některým voličům se proto změnil volební okrsek nebo volební místnost. Než půjdete volit, raději si ověřte své místo podle adresy. Zabere to asi minutu a budete mít jistotu. Informace najdete na jihlava.cz/volby, v aplikaci Jihlava mobilu nebo obálce s hlasovacími lístky. Volby do jihlavského zastupitelstva proběhnou 9. a 10. října. Volíte? Ověřte si, kam jdete.
3: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Orient Space. Tradiční thajské a ajurvédské masáže v Jihlavě. Přeneste se do světa hluboké relaxace. Uvolněte napětí a získejte zpět životní energii. Orient Space. Zažijte doteky plné probouzející vitality v novém masážním salonu Orient Space v Jihlavě na Masarykově náměstí 13. Orientspace.cz. Dopřejte si masáže od 650 korun s možností zakoupení dárkového voucheru.
7: První domácí utkání Maxa ligy této sezóny odehraje Dukla Jihlava proti Frýdku Místku. Vstupenky zakoupíte na www.hcdukla.cz. Přijďte Duklu podpořit zítra od 17:30 do Horácké multifunkční arény.
8: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
10: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
11: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

New Order v éteru Hit Radio, krásný večer. A prosím vás, pokud ještě budete někam vyrážet autem, zkontrolujte si vždycky, že jste všichni. Už jsme tady mnohokrát měli pány, kteří zapomněli třeba manželku na benzínce, jo. Řekla bych, že tam to skoro ještě pochopím, že to nebylo až tak úplně omylem, jo. Dejme tomu, ale prosím vás, teď ve Španělsku se stala velmi nepříjemná věc. Jeden otec totiž u benzínky zapomněl svého syna a ještě ke všemu ujel krásných 140 kilometrů od té doby. Naštěstí samozřejmě obsluha čerpací stanice si chlapce všimla, zavolali policii, ty se ho ujali, vypátrali, což teda klobouk dolů, vypátrali otce, museli samozřejmě vytipovat, kudy tak mohl jako jet, těch variant bylo mnoho. Naštěstí ho našli, zastavili, on se dost divil, kvůli čemu ho zastavili, pak si myslel, že syn spí vedle jeho druhého syna normálně na zadních sedadlech, že jo? No tak ne, tak se musel vrátit samozřejmě. Tak jenom prosím vás, vždycky, když pak budete takhle po nějaký pauzičce od někud vyrážet, tak normálně, jo, jak za dřívějších časů, pěkně se koukejte všichni spočítat, jo, první, druhý, třetí, ideální varianta. A George Michael k tomu právě teď.

Zpěvačka Sandra dohrává v éteru Hitrádia. Krásný večer. Chvíli po 6:45, ano, úterní večer. Jako víkend se plíživě blíží, jo. Je to velmi pomalý, na tom se asi shodneme. Ale čeká nás příjemné počáško, jo, tak možná nějakou procházku. Taky už víme, že houby rostou, že jo. Teď jestli zaprší a bude příjemně, tak budou růst ještě víc, tak zvažte, jestli se nevydat třeba do lesa. Hlavně, ať se u toho dobře bavíte, stejně jako holky podle Cyndi Lauper. To si dáme už za chvíli a k tomu taky Urge Overkill.

0: Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
4: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ.
5: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká sedmidenní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
6: Izomat stavebniny.
7: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
8: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
12: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
13: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design, nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM, jeden dekor, jeden celek.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
2: Vinylovou? A bude sama hrát?
1: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
3: Experto Family. Od V podlahy.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: Hezký večer, 7:02, dál si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a právě teď, ATC a společně Around the World. Tak jdem na to.

krásná věc. Mr. Big, To Be With You, s vámi v éteru Hit Radio. A prosím vás, dneska velké výročí, je to totiž přesně 522 let, jo. Co byl ve Florenci odhalená proslulá Michelangelova socha Davida. Ano, je to ta socha statného chlapce, který má vidět, vy víte co? Je to nádherná socha, teda kdo jste viděl, že jo. Krásný, neuvěřitelný, pro mě je sochařství naprosto fascinující věc, to, co oni dokázali jako udělat, jo, takhle sošnými teda rozhodně nejsme, krásná věc. Já teda se přiznám, že mám sochu Davida na ledničce, konkrétně teda jenom kousek, kamarád mi přivezl z Florencie, je to konkrétně přesně ten kousek, kde je, no, tak řeknu to, no. Je to penis, že jo, tam je prostě. Je tam teda i napsáno David, aby bylo jako jistý, že to je. Tak jenom kdybyste chtěli mít svého Davida na ledničce, třeba takhle zmenšeně, dá se. Dá se a to podstatný, to tam je. Troška kultury do vašich kuchyní. K tomu se právě teď přidává Enya. Tak jdem na to.

Simple Plan a Crazy. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. Máme čtvrt na 8 a za chvilku se spolu podíváme na jednu velkou mastnou loupež. No, nechám, ať o tom můžete malinko přemýšlet. K tomu dál, to nejlepší. Z 80., 90. a taky milénia. Ano, prostě spolu cestujeme časem a myslím, že i dál se vám to bude líbit. Čekají nás Men at Work a jejich Down Under, no a k tomu se připojí třeba Mr. President, tak buďte s námi.

0: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
1: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
7: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
6: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
7: Café.gusto.cz
8: Hit Radio, Hit Radio.

Posloucháte Hit Radio, tohle jsou Men at Work. No a nevím, jestli jste viděli Bídníky, jo, ale tam prosím vás, Jean Valjean byl odsouzen na 5 let nucených prací za krádež jednoho bochníku chleba. A teď si představte lupiče, co ukradne 4 vepřový kolena. To není vtip, prosím vás, to se stalo na jihu Čech. A lupič si tam počíhal na automat na maso, jo. Vypáčil potom ty boxíky, no a už upaloval pryč, že jo. A oni ho nemají, protože tam nejsou kamery. Tak po něm teď samozřejmě pátrají, žádají i veřejnost o pomoc. Já teda cením jeho vkus. Jo, páč, jestli si můžete vybrat, tak vepřový koleno, to je jasný, 4x úplně ideální. A jestli můžu policii poradit, tak je to ten s masnou pusou, vonící po křenu a hořtici. Skapadabadu,

krásný úterní večer, díky moc, že ho trávíte s námi a taky společně s tím nejlepším z 80., 90. a taky milénia. Mám tu pro vás nachystaný další pecky a jako fakt velký, jo. Bonnie Tyler, Outlandish a jejich Aisha. Taky tohle. Unique 2 a Break My Stride. Tak nikam nechoďte a buďte s námi.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
3: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
9: Vstupenky na dětiraje.cz.
8: Bude vejdán.
10: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
12: Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů.
11: Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
13: Hit Radio. Hit Radio.

0: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.

0: Hi, this is Madonna.
1: Hezký večer, 8. hodina je tu s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. No právě teď Eros Ramazzotti a Cosa della Vita. Tak jdem na to.

Didi D'Agostino v éteru Hit Rádia, hezký večer. Prosím vás, máte doma někdo telku LG? Tak já jenom, že se u ní vyskytl takový zajímavý problém. Ono totiž moderní televizory jsou často úplným středobodem chytrých domácností, že jo? I takovým pomyslným středobodem toho bytu, domu. Protože jo, večer k té telce, teď ještě jak jsou to chytrý televize, tak prostě tam máme všechny ty Netflixy, podobně hudbu si na tom pustíte, že jo? To je super. Akorát tady u těch televizí teď bezpečnostní výzkumníci zjistili poměrně závažné chyby, kvůli kterým mohli být uživatelé odposlouchávání. A pozor, to i když nebyly televizory zapnutý. Tak já samozřejmě nevím, co vy děláte a říkáte, když máte vyplou telku, jo? Ale osobně a velmi intenzivně doufám, že mají v LG smysl pro humor, protože to falešné zpívání, to jsem samozřejmě vůbec nemyslela vážně. Vy si teď klidně zaspívejte, tohle jsou R.E.M.

Live to Tell, Madonna s námi na Hit Radio. Hezký večer přeju. Taky přeju krásný úterý, ano, 8:45, doufám, že jste všichni v poho, že vám zvlášť tady ty songy i tu náladu dostatečně zlepšují, protože to je vlastně jejich primární účel. Jo, budeme v tom samozřejmě pokračovat, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku totiž třeba tohle. Všechny tyhle reggae věci, to je prostě instantní zlepšovač nálady. Inner Circle už za chvilku. A k tomu třeba Bengals.

0: Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.
4: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.

Girls a Manic Monday, posloucháte Hit Radio. No, prosím vás, my jsme před chvílí řešili televize, co nás odposlouchávají. A teď je tady další technologická novinka. To se vám možná bude líbit. Já jsem z toho trochu zmatená zatím upřímně. Ale máte kočku? Tak jestli máte kočku, tak předpokládám, že kočkoly, takovýhle věci, jo, záchůdek, to je jasný. Pak asi nějaký strom, škrabadlo, něco takového. Teď ji můžete prosím pěkně taky sehnat speciální krabičku. Jo, je to taková krabice, vypadá to jak přenosná bedna, k veterináři, že jo, třeba. Akorát je tam takový kulatý otvor a ta kočka vleze do toho domečku, protáhne se a vyjde ven. Úplně obyčejný úkryt to vypadá. Není. Uvnitř se totiž skrývá takový systém kartáčů, který při průchodu zachytávají uvolněnou srst a víceméně je to takový princip, jako když ta krabice vaší kočku vlastně olízne. Jo, jo, v podstatě to je ten princip, jako asi super na ty chlupy, zároveň pojďme si říct, že to je trochu divný, že jo? Jo, radši si pořiďte druhou kočku a oni se volíznou navzájem. Platí teď už Blur a Girl and Boys.

Klárka, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer, blíží se 9. hodina a to znamená, že spolu se pro dnešek loučíme. Slyšíme se zase zítra opět přesně v 6 spolu procestujeme čas i různá místa a hlavně to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a za chvilku třeba tohle. Geniální Phil Collins, taky Avril Lavigne nebo Konos. Už za chvilku, tak se mějte krásně a ahoj.

0: Tatra jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
4: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne skrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz. Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
5: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

0: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. guest@stavby.cz. Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.

0: Bydlení. Téma, u kterého se dneska dokáže pohádat skoro každý. Majitel s nájemníkem, developer se starostou a internet úplně se všemi. A pak do toho stačí přidat jedno slovo. Brusel. Protože podle části internetu Evropská unie rozhoduje o tom, kolik bude stát váš byt. Jestli ho smíte pronajímat a jestli ho musíte zateplit od sklepa po komín. Jenže realita je trochu méně dramatická. Třeba ceny bytů a nájmů EU neurčuje. O tom, kolik stojí 2+1 v Olomouci nebo garzonka v Praze, se opravdu nerozhoduje někde v bruselské kanceláři. Ceny ovlivňuje hlavně nabídka, poptávka, výstavba, úroky nebo to, jak rychle se povolují nové domy. Další populární strašák, EU prý zakáže prodávat nebo pronajímat staré domy. Ne. Evropa sice tlačí na úspornější budovy a renovace, ale neexistuje jednoduché pravidlo typu starý dům rovná se zákaz. Podobně je to se zateplováním. Neznamená to, že vám zítra zazvoní u dveří člověk z Bruselu s rolí polystyrenu pod paží. Cílem je hlavně snížit spotřebu energie a provozní náklady. A pak samozřejmě Airbnb, oblíbený padouch celé bytové krize. Krátkodobé pronájmy můžou v turistických městech situaci zhoršovat, ale rozhodně nejsou jediný problém. Máme pomalou výstavbu, drahé pozemky, vysoké stavební náklady a dlouhé povolování. Takže až vám příště někdo řekne, že za drahé bydlení může výhradně Brusel, Airbnb nebo developer, pravda bude jako vždycky mnohem komplikovanější.
1: Dotace z Fatre jsou zpět.
2: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
1: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
2: Ti, co sousedům staví novostavbu.
1: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
3: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.

0: Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix. CZ.
4: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.

0: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, Velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest-stavby.cz.
1: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
3: Hit Rádio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.

0: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
1: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
0: Café Gusto, vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
1: Café.gusto.cz.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to prsteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš, jak je těžké nemilovat, budu říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy nedá.

0: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
1: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
0: Café Gusto, vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
1: Café.gusto.cz.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Hit Rádio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.

Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne skrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co, zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.

0: Rádio Vysočina.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme...
1: @group.cz.
2: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemesl...

Pojď zpívat, tančit, na hlas se smát. Pojď zářit celým světem.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit. Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Hit Radio.
3: Hit Radio. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times